Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto

letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

uvědomíš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know We Me, Know We Knew.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z

malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gwendolina nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

Chlap mi říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči měl,

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouly jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule. Chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule.
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste krychle.
2: Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby
3: jste smysl.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako ne včera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli i, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně, ať se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídáte.
1: Tak to mě samozřejmě těší.
0: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
1: Ale jste, paní Smatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky, oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio s rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
1: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
1: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
1: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
1: Tohle nepřežiju týden. Hlad, že šilhám.
5: Prý den, vy jste si objednával pizzu?
1: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
1: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
1: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
1: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
1: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. Je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně, na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery,
7: ano.
8: A díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni

0: schopný něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
1: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
0: samozřejmě,
1: musí být herectví,
0: samozřejmě,
1: to zvládne.
0: Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Že, nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
2: Ten cit.
0: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to nemusíte na to myslet a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
2: není
0: nedojde.
2: Není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
0: Tak,
2: možná.
0: Tak.
2: Tak. Co umělá inteligence?
0: Prosím vás, ne, zatím ne. Zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
2: Oni říkají, že ona se učí,
0: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
2: Chybí ty parádičky.
0: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
2: Má jiné,
0: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
2: No jo, ono to může být i takhle.
0: Ano.
2: Že si řeknou a dost.
0: No hejte se, mě je...
2: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
0: Mě je kolik jo. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
2: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přerozdíl jsem přesídl v Prahy 8, byl bych propojen s Kořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klop asi ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se poved?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo. Ale to vlastně oba znáte, že?
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkujeme
1: za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A vyslal bych si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt a zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakalitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě, no, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, nepořád, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Homoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavým, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roba Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: voní dým.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pokračuje i v letošním školním roce s projektem Staráme se o zoubky. Nová expozice v Městském muzeu v Radnicích připomíná léčitelku Boženu Kamenickou. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. Preventivní program Staráme se o zoubky bude pokračovat v Karlovarském kraji i v novém školním roce. Přímo ve třídách učí odborníci děti, jak se mají správně starat o chrup. Každá zapojená škola vždy absolvuje 4 výukové bloky. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Jen během minulého školního roku projektem prošlo téměř 1500 dětí z 21 základních škol v regionu. Na základě realizace projektu byla schválena úprava hodinových sazeb členek výukových týmů, která zohledňuje současný rozsah projektu, odbornou náročnost zajišťování výuky a časovou náročnost spojenou s její přípravou a realizací.
0: Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha Vděčnosti s příběhy lidí, kterým vyhlášená léčitelka a bylinkářka pomohla. Další exponáty přibližuje kurátorka Kateřina Frýhaufová.
3: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
0: Risk radar České asociace pojišťoven je nový měsíční indikátor, který má varovat lidi před možnými riziky. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar vychází z dat pojistných událostí z dřívějších let a názorů expertů. Cílem je doporučit lidem, jak upravit podmínky v pojistných smlouvách, aby zamezili větším škodám. Papež Lev XIV. Včera v tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
4: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
0: Sport. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli, přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních jsou v ulicích ve Vilkách, na Voře Dole a Podhorská z důvodu opravy povrchu zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Do nového dne i nového týdne se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Otevírám pro vás naše ranní vysílání a ne dobré ráno a dnes bohužel začnu smutnou zprávou. V neděli zemřel ve věku 80 let zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band, která loni oslavila půl století na hudební scéně. Richard Tesařík kromě působení v této kapele vydal i několik sólových desek a vystupoval v celé řadě muzikálů. Je 5:05 a pondělní dobré ráno právě začíná, a to s písničkou od hudební skupiny Argema, také se vám hezky poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Havel ukrytý v cizím bytě, 12 hodin nahrávek a magnetofonové pásky, tajně převážené přes železnou oponu. Tak před 40 lety vznikal dálkový výslech. Neobvyklý příběh slavné knihy teď rekonstruuje nová série Českého rozhlasu Plus a my vám ji představíme už za chvíli. Teď jsou na řadě děti v pravidelné anketě Ahoj rádio.
1: Co je to šnorchl?
2: Pro vás?
3: Plynová maska.
4: Tím se dýchá pod vodou.
5: Že to je ten, kdo plave a má právě takový to na hlavě.
6: Že je ponorka
7: třeba. Loď může mít šnorchl jako ponorka třeba, že má to velký kukátko, tak když v ní není vzduch, tak se může obřím šnorchlem dýchat nahoře.
8: Šnorchl může být to, že když praveš a máš takový ty brýle a jak tam je takový to ouško, tak tam si můžeš dát ten normální šnorchl.
9: Šnorchl může být takový ten přístroj, jak vám dává vzduch, když se někdy v uhni.

0: počasí.
1: S Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do pondělního rána s datem 7. září. Je oblačno a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 7 až 10 stupni Celsia a bude většinou oblačno až zataženo. Odpoledne se může výjimečně objevit slabý déšť a večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: kde jste si zapli rádio a naladili si nás. Přejeme ranní pohodu a příjemný poslech našeho ranního vysílání, které se nám postupně rozjíždí. Ladíte rádio vašeho kraje a za 9 minut bude 17:30. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová 6-dílná série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes.
1: Milý pane Hvížďalo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval. Mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně. Dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Viléma Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížďala z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco

0: Konstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázních v úseku mezi Zátiším a Americkou. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Silnice 1/21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena kyvadlově. Práce za 27 milionů korun začnou dnes a potrvají 2 měsíce. V Josefově na Sokolovsku začala výstavba nové prodejny s kavárnou. Stát bude zhruba 2,5 milionu korun a dokončení plánuje obec na jaře příštího roku. Vizualizaci budovy si můžou občané prohlédnout přímo na místě staveniště. Samoobslužná část prodejny bude mít otevírací dobu 24 hodin denně. Preventivní program Staráme se o zoubky bude pokračovat v Karlovarském kraji i v novém školním roce. Přímo ve třídách učí odborníci děti, jak se mají správně starat o chrup. Každá zapojená škola vždy absolvuje 4 výukové bloky. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Včera pak jednali v Kyjevě s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Výsledky by měly být podle Bílého domu oznámeny v příštích týdnech. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a po druhé porážce mají jen teoretickou naději na play-off. Dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je od dneška z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části Stanoviště. Oprava začala také na místní komunikaci nedaleko Velkého a Malého ostrovního potoka v Mariánských Lázních a bude tak zcela uzavřená do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokud jste se nás vybrali za svého ranního společníka, tak jsme za to rádi. První krátké zprávy s Lenkou Polákovou vyplnili naše právě začínající dobré ráno. A to bude i dnes plné zpráv a informací z Karlovarského regionu, plné pěkných písniček a zajímavých příspěvků a reportáží. No a dnes poprvé s novou rubrikou, která potěší všechny řidiče a řidičky. Rubrika nazvaná Řidičská abeceda to bude pár minut po 6. hodině, tak ať vám neuteče. Stejně tak jako další písničky, které tu pro vás máme od Ivety Bartošové a Heleny Vondráčkové, po nichž pak nabídneme výběr očekávaných událostí. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče. Je 5:30 a 3 minuty. Hezké ráno.

0: Jste si o víkendu odpočinuli a načerpali nové síly. Je tu pondělí, nový pracovní a nebo školní týden. A co se dnes očekává? Tak koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tak výrazné snížení schodku neočekává. Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce korun. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku teď pobírá asi 180 tisíc lidí. Vrchní soud v Praze dnes znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. Muž ji podle obžaloby několikrát udeřil, vinu ale odmítá a tvrdí, že konflikt vyvolala řidička. Lékaři její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce, znalci ale nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolaly všechny strany. A němečtí politici dnes budou reagovat na výsledky včerejších zemských voleb v Sasku-Anhaltsku. Poprvé by po nich měl vystoupit i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho strana CDU ve volbách v Sasku-Anhaltsku prohrála. Dostala o skoro 20% hlasů méně než před 5 lety a se 17% skončila druhá za vítěznou AFD, kterou volilo 44% lidí. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné pondělní ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:45, venku máme oblačno a teploty se nám pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia. Čeká nás zvětšená oblačnost, bude oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pěkné ráno přejeme všude tam, kde ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Úderem v šesté, to znamená už za 9 minut, pro vás budeme mít čerstvé zprávy, ale do té doby ještě něco málo z muziky a taky dnešní pozvánky. A kde začneme? Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v Městské knihovně Ostrov. Zájemci si vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky i háčky. Dneškem začínají dny evropského dědictví UNESCO v Mariánských Lázních. Od 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka zákulisí Městského divadla. Městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, tak si může do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. Karlovarská hvězdárna zve v 18 hodin na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií i současnou činností observatoře a za dobrého počasí bude možné pozorovat noční oblohu. Knihovnický kvíz připravili od 18 hodin ve Františko-Lázeňské městské knihovně. Návštěvníci budou hledat odpovědi na otázky z oblastí, jako je literatura, historie, příroda, věda, film a společenský život. I v pondělí mají otevřeno na hradě Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva a v budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. A to v Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordana Tenčeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil také grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolov nechal vyměnit hodinový stroj na věži kostela na Starém náměstí. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary začaly vykupovat některé plody stromů. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. Sokolov nechal opravit mechanismus věžních hodin v kostele svatého Jakuba Většího na Starém náměstí. Město se na výměně muselo dohodnout s římskokatolickou církví, která kostel vlastní. Na noční odbíjení hodin si v minulosti stěžovali obyvatelé okolních domů, říká vedoucí odboru správy majetku Renata Paceltová.
3: Teď jsme tam nechali dát takový počítač, je napojený na Wi-Fi a nebudou se spožďovat, zrychlovat a při výpadku se vlastně hned nastaví správný čas a můžeme v těch nočních hodinách ty hodiny vypnout a nebudou odbíjet.
1: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech zahájily podzimní výkup kaštanů, žaludů a plodů lípy. Odevzdat je lidé můžou v kavárně na svatém Linhartu. Do akce se tradičně zapojují i základní amatérské školy. Třída, která nazbírá nejvíc plodů, získá odměnu v podobě volného vstupu do lanového centra. Podrobnosti doplňuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
4: Většinu plodů využijeme jako krmivo pro zvěř v našich oborách, ale část žaludů používáme také k výsevu a pěstování nových stromů. Důležité je, aby byly plody zdravé, nebyly plesnivé a lidé nenosili figletových sácích, ale v papírových taškách nebo přepravkách.
1: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
5: Hledám zase ten nejkout.
6: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
7: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
6: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD.
2: Sport.
1: Atleti pražské Dukly a atletky univerzitního sportovního klubu Praha ovládli v Karlových Varech domácí šampionát družstev. Jak uvedla ČTK, Dukla získala už 64. titul před Univerzitou Brno a Plzní. K vítězství přispěli Vít Miller českým ročním maximem na 400 metrů, časem 45,66 sekundy a kladivář Volodymyr Myslivčuk hodem dlouhým 76,10 metrů. Ženy USK se na trůn vrátili po 3 letech a slaví 33. titul před Plzní a Kladnem. 4 vítězství pro pražský klub vybojovala Nikola Bendová, která ovládla oba sprinty a byla členkou vítězných štafet.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno i zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních je od dneška z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: S Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do pondělí 7. září a snad vás potěšíme novou rubrikou nazvanou Řidičská abeceda. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a samozřejmě, že se také dnes zeptáme na počasí plzeňských meteorologů a taky vám představíme některé z plánů vězeňské služby na dalších 10 let. Víc o tom, jak má české vězeňství vypadat v roce 2035, už za pár minut v Dobrém ránu, které pokračuje písničkou od Marka Ztraceného. Je 6:05. Dobré jitro.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Tak ať už jste si nás naladili kdekoliv, přejeme vám ranní pohodu v naší společnosti. Za chvíli dáme slovo meteorologům, ale teď si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
1: A jak je to u připojovacího pruhu?
2: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
1: Dokážete popsat nějaký problém?
2: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
1: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
2: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 4:07 a v pondělním dobrém ránu vítám meteoroložku Martu Suchou, která nám přináší čerstvou předpověď počasí. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve aktuální situací, jaké počasí máme teď v našem regionu.
2: Tak je oblačno, místy až polojasno, teploty se pohybují nejčastěji kolem 8 nebo 9 stupňů Celsia, ve vyšších polohách a na horách jsou trošku vyšší, do 11 stupňů, naopak v horských údolích klesla teplota výjimečně i pod 5 stupňů Celsia.
1: Uh-huh. A s jakým počasím máme počítat přes den?
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše, jsme už na její zadní straně, bude k nám proudit teplejší vzduch a ovlivní nás také ale svojí oblačností teplá fronta, která bude postupovat přes Německo a Polsko k východu. Během dne bude oblačno, přechodně až zataženo, jen ojediněle může odpoledne slabě zapršet, ale to bude skutečně jen výjimečná situace a večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou vyšší než včera, mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Pondělní dobré ráno nám okořenila svou písničkou zpěvačka Eva Farná a za 7 minut bude 6:30. Za mřížemi získat výuční list anebo rovnou stálé zaměstnání, ve kterém jde pokračovat na svobodě, tak to je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucího českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je také

0: z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit, přiznává její šéf Tomáš Hůlka.
1: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
0: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun.
0: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
3: Odbornými kapacitami myslím především prostě, aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
0: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas.

0: z Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary letos podpořili 491 prvňáků příspěvkem na školní vybavení. Každému město dá 1000 korun. Peníze radnice pošle přímo do základních škol, které zajistí jejich využití. Podpora má pomoct rodinám s náklady na začátek školní docházky. Sokolovské muzeum dokončilo opravu části přízemí zámku za 18,5 milionu korun. Rekonstrukce trvala rok a půl. Evropská dotace pokryla většinu nákladů a přispěl taky Karlovarský kraj. V opravených prostorech je knihovna s badatelnou, edukační centrum a menší výstavní prostor. Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha Vděčnosti s příběhy lidí, kterým vyhlášená léčitelka a bylinkářka pomohla. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. K projednání do dolní komory se vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Maxe Walscheida porazil o 33 sekund. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Františkových Lázních je ode dneška z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz na úseku silnice 1/21 v městské části aleje Zátiší.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Písničky od Alice Springs anebo skupiny Katapult, to je naše další hudební nabídka k poslechu a věřím, že si počkáte také na Petra Jungmana a jeho dnešní kalendárium s datem 7. září. Je půl sedmé a 2 minuty.
4: No tak pusu.

snad jsme vás teď potěšili příjemnou rockovou písničkou. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary hráli Katapult. Někdy příště, no a houbařská sezóna už začala. Jestli pak víte o tom, že jsme na tento měsíc září pro vás nachystali houbařskou soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do lesa, do přírody. Stačí postřehnout v našem vysílání právě tuto hudební ukázku.

0: Jakmile zazní tato ukázka z písničky Houby magický od skupiny Kabát, tak zavolejte k nám do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá parádní cenu, a sice Atlas hub od nakladatelství Kazda, praktický houbařský nožík, lahev na pití a ještě plátěnou tašku. Podrobnější informace najdete na našem Facebooku anebo na webových stránkách vary.rozhlas.cz. Tak ať vám hudební ukázka neuteče, může zaznít v našem vysílání skutečně kdykoliv.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je oblačno až polojasno a teploty se pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia. Čeká nás zvětšená oblačnost, bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr pouze do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž je mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunoš na krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: U Františkových lázní začíná oprava úseku silnice první třídy. Státní památky v Karlovarském kraji navštívilo v srpnu přes 25 tisíc lidí. Vláda probere růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zpráv přijala Lenka Poláková. U Františkových lázní dnes začíná oprava silnice první třídy v úseku mezi Zátiším a Amerikou. Úsek je dlouhý téměř 3 kilometry. V průběhu stavebních prací bude silnice částečně uzavřená. Kyvadlovou dopravu budou řídit pracovníci stavby. Mimo pracovní dobu pak semafory. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Na silnici první třídy číslo 21 u Františkových lázní vyměníme povrch vozovky, upravíme krajnice a pročistíme příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace. Celá akce potrvá měsíc a vyjde na 27 milionů korun.
2: Zámky ve Valči, Kinžvartu a hrad Bečov navštívilo v srpnu zhruba 25,5 tisíce lidí. Je to o přibližně 1300 lidí víc než ve stejném měsíci loni. Zámek Kinžvart lákal návštěvníky nejen na zámecké interiéry nebo sbírky a kabinet kuriozit. V Bečově je stále hlavním lákadlem relikviář svatého Maura. Největší nárůst návštěvnosti ale zaznamenali památkáři ve Valči, říká Alena Michálková z Národního památkového ústavu.
4: Vyšší návštěvnosti přispěl především pestrý program, který vedle prohlídek zámku nabídl také oblíbený multižánrový festival Povaleč, hrané prohlídky a speciální kastelánské prohlídky. Právě spojení jedinečného barokního areálu s kulturními akcemi a netradičními prohlídkami láká do Valče stále více návštěvníků.
2: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo jednání s ukrajinskou stranou.
5: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: České florbalistky zvítězily na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gimligenu nad domácím Švýcarskem 2-1 a skončily druhé. Tým kouče Lukáše Procházky podlehl na turnaji jen suverénnímu Švédsku 0-4 a čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3-2 a po zisku prvních bodů skončili třetí.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor, na D6 na 133. kilometru u Sokolova ve směru na Cheb máme hlášené odstavené porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V Habartově na Sokolovsku mají skauti novou základnu. Moderní dřevostavba obsahuje klubovny, společenskou místnost i takzvanou raráškovnu. No a právě o tom bude reportáž, kterou nabídneme krátce po 7:45, ale ještě před ním nám naši nejmenší respondenti poví, jaké povolání je nejtěžší. Ranní anketa s dětmi Ahoj rádio, to bude hned po písničkách, co nestárnou, od Jana Kalouska a Petra Spáleného. A já vám přeji tedy hezký a hlavně bezproblémový začátek nového týdne. Je 7:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jaké povolání je podle vás nejtěžší?
1: Podnikatel, protože on má hodně v hlavě jako ty údaje. Doktor, protože si to musí plno zapamatovat.
2: Chemik?
3: Chirurg, protože když operuje ty lidi, tak když se splete, tak potom ten člověk může umřít.
4: Elektrikář, protože může dostat, když opravuje zásuvky 220 V a může zemřít.
5: Hasič, protože když zachraňuje někoho v domě, tak tam může uhořet.
6: A zvěrolékař, protože může při ošetřování omlít.

0: počasí.
1: Oblačno až polojasno a teploty od 7 do 10 stupňů Celsia. Tak vypadá začátek nového týdne v našem kraji. A čeká nás zvětšená oblačnost. Bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. Přejeme hezký den spolu s Českým rozhlasem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: V dobrém ránu dospívala Kateřina Marie Tichá a za 9 minut bude 7:30. Skautské středisko Dýmka v Habartově u Sokolova slavnostně otevřelo novou základnu. V Karlovarském kraji je v současné době nejmodernější. Navíc by mělo poskytnout prostory i dalším regionálním spolkům a organizacím.
1: Tady ta místnost je úplně největší a bude sloužit pro oddíly, když budou chtít být jakoby všichni spolu.
2: Právě začíná prohlídka nového sídla habartovských skautů. Montovaná dřevostavba má 2 podlaží, moderní kuchyň i zázemí pro takzvaný skautský potěr.
3: Teďka stojíme v místnosti, kterou jsme nazvali Radáškovna pro ty nejmenší předškolní děti, které tady budou snad dovádět.
4: Říká zástupce vedoucího skautského střediska Dýmka Daniel Rozmahel. My jsme spolu v prvním patře, uprostřed slavnosti otevírání klubovny. Co všechno jste dnes zájemcům ukázali?
3: Všem, co dorazili, tak jsme ukázali ty prostory, které jsme si vysnili a které jsme si nechali postavit.
4: Čeho vy si na tom nejvíc ceníte?
3: Určitě toho, že se povedlo sehnat všechny peníze na stavbu a dokončení celého toho projektu. Určitě si nejvíc ceníme toho, že to je konečně dokončený a můžeme začít používat.
4: Celá ta klubovna měla vlastně fungovat po dokončení jakýmsi moderním způsobem. Mělo se z ní stát komunitní centrum. Jak to vidíte?
3: Ten záměr tam pořád je. V rámci projektu stavíme domek pro komunitní zahradu. Sdílíme naše prostory s lesní školkou Sokolí hnízdo a už máme i naplánovanou na podzim první krajskou skautskou velkou akci, která bude vůdcovský kurz Rumpál. Je to vlastně zkouška pro vedení oddílu, taková ta naše nejvyšší hlavní kvalifikace.
4: Paní Mirka si právě prošla novou stavbu, co na to říkáte?
5: No je to nádherný, i když to není jako samozřejmě srub klasický, že to do té moderní doby, dneska jsou děti taky moderní, takže tomu to odpovídá.
4: Novou skautskou klubovnu přišel obdivovat je Petr. Co vy na to říkáte, na to, že dílo je u konce?
6: Konečně to mají hotový a mají to připravený pro další skauty, co přijdou.
4: Paní Věra stojí vedle nové klubovny, co vás na ní nejvíc zaujalo?
7: Vlastně moc se mi líbí, jak využívají už i nové technologie, jak myslejí dopředu, jako mají tam soláry, že jo, perfektní je to.
2: Nové zázemí pro více než 200 členů skautského oddílu Dýmka vznikalo i díky dotacím přes 2 roky. Z Habartova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Josefově na Sokolovsku začala výstavba nové prodejny s kavárnou. Stát bude zhruba 2,5 milionu korun a dokončení plánuje obec na jaře příštího roku. Samoobslužná část prodejny bude mít otevírací dobu 24 hodin denně. Preventivní program Staráme se o zoubky bude pokračovat v Karlovarském kraji i v novém školním roce. Přímo ve třídách učí odborníci děti, jak se mají správně starat o chrup. Každá zapojená škola vždy absolvuje 4 výukové bloky. Karlovarský kraj pronajme na 10 let nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku, Valdorfské základní škole a mateřské škole Vlaštovka. Zámeček v minulosti sloužil střední zemědělské škole Dalovice, která se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17%. Dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. Tenistka Linda Nosková si na US Open zahraje ve čtvrtfinále. Martu Kostiukovou z Ukrajiny porazila 6-4. Ve čtvrtfinále si zahraje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 133. kilometru u Sokolova ve směru na Cheb překáží plynulému provozu odstavené porouchané osobní auto. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy pro vás připravila Lenka Poláková a naše ranní vysílání neboli Dobré ráno pokračuje dál. Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka, ale teď už nám bude zpívat dvojice Tereza Mašková a Marek Lambora. Je půl osmé dvě minuty.

0: Česká rocková legenda, kapela Olympik na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a postřehli jste to. Před chvílí zazněl v dobrém ránu výherní signál naší houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát, Houby magický. No a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. No a komu se to tedy povedlo, komu přálo štěstí? Dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno přeji.
0: Koho máme na telefonu, kdo se dovolal?
1: Ano, Zdeňka z Aše.
0: Ano, ano, paní Zdeňko, zdravím vás do Aše. Tak řekněte, rostou nebo nerostou?
1: Málo, strašně málo. Manžel byl se podívat, ale teda strašně poskrovnu.
0: Takže i na Ašsku něco málo.
1: Na Ašsku zatím nic moc.
0: Tak dovolal jste se jako třetí v pořadí a to znamená, že tedy vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a ještě k tomu plátěnou tašku. Tak máte radost, paní Zdeňko?
1: Mám radost, mám, tak určitě.
0: Já vám gratuluji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji pěkně a přeji taky hezký den vám i všem posluchačům.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Soutěžíme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Ať už nás posloucháte kdekoliv, doma v práci nebo na cestách, posíláme vám po našich frekvencích pozdrav krásného rána. No a jaké bude to dnešní pondělí?
1: Počasí.
0: Bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer pak začne ubývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr pouze do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. 7.45 na hodinách je 7:45.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: sebe.
1: Jedna z krásných písniček od Nedvědů, co pohladí nejen uši, ale i duši. Máme jen sebe na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 12 minut bude 8 hodin. Nezapomeňte, že každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner. A tady je malá ochutnávka.
2: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
3: Strašně.
2: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
3: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
2: literaturu
3: na Peďáku.
2: Ano.
3: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
1: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát scénárista Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: čaj. Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj řeší budoucí fungování protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Městská knihovna Ostrov u Karlových Varů žádá o pomoc pro 5letého chlapce. Český rozhlas připomíná 40 let od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížděly. Okolnosti vzniku knihy rekonstruuje nová 6-dílná série. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově zůstane v omezeném režimu až do poloviny října. Aby kraj mohl správně nastavit její trvalou otevírací dobu, potřebuje nejdřív vyhodnotit dostatečné množství dat z praxe, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Krajská rada schválila prodloužení dočasné změny provozu, a to do 15. října. Na konci měsíce srpna byl zahájen sběr dat od všech relevantních aktérů zapojených do fungování a využívání záchytné stanice. Získaná data budou následně analyzována a vyhodnocena zejména z hlediska využití.
2: Protialkoholní stanice funguje v omezeném režimu od pátečních 7 hodin ráno do 7 ráno v pondělí. Knihovna Ostrov na Karlovarsku pomáhá při hledání dárců kostní dřeně. Jak v tiskové zprávě uvedla zástupkyně ředitelky městské knihovny Jana Skůrová, v sobotu 12. září se bude konat v oranžerii Václava Havla nábor potenciálních dárců kostní dřeně pro 5letého chlapce, který onemocněl formou akutní leukémie. Registrace bude otevřená od 9 do 14 hodin. Samotná registrace dárce zabere zhruba 10 minut. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je 6-dílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
5: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížděly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
6: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický, to porovnává.
5: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela dnes mají v grónském hlavním městě Nuku oznámit unijní balík investic pro Grónsko. Jednat budou mimo jiné s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem.
7: Unijní investice budou podle Síkely mířit například do oblastí konektivity, těžby nerostných surovin či vzdělávání.
8: Chceme přijít s něčím, co opravdu pomůže jednak transformovat grónskou ekonomiku, ale zároveň povede k výraznému zlepšení životů Gróňanů. Do určité míry ten investiční balíček je i reakcí na to, že je potřeba více zohledňovat potřeby Gróňanů.
7: Cesta podle eurokomisaře souvisí s nově připravovanou arktickou strategií, kterou by Evropská komise měla vypracovat do konce roku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové v 7. kole šance ligy porazili Spartu 2-1. Liberec vyhrál stejným výsledkem severočeské derby na hřišti Jablonce. Mladá Boleslav zvítězila 4-0 nad Baníkem Ostrava a Zlín podlehl 1-3 Teplicím.
1: počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor, v Karlových Varech v ulici Matonyho nábřeží před výjezdem na Prahu máme hlášený olej na vozovce. Na místě zasahují hasiči.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nazvaná Archivní bohatství západních Čech přináší důkaz, že ve státních depozitářích je možné najít opravdu hodně zajímavostí. A jaké z nich vybrali pro běžné čtenáře archiváři, tak to si můžete poslechnout už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které vyplní taky rubrika Co v učebnicích nebylo. A v ní uslyšíte zajímavosti o mrtvém moři, tak už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem. Je 8 hodin a 5 minut a Dobré ráno plné informací a písniček, co nestárnou, má pro vás písničku od Michala Davida, tak ať se vám pěkně poslouchá.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S písničkou od americké herečky a zpěvačky Cher jsme přeskočili čas 8:45 a předpověď počasí na dnešek a zítřek nám přináší meteorolog Pavel Kopeček. Vítám vás, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak jaký bude začátek nového týdne?
2: Tak dnes očekávám, že oblačnosti bude přece jenom hodně. Zpočátku oblačno, přechodně polojasno, ale většinou spíše oblačno, může pak během odpoledne trochu i zapršet při zvětšené oblačnosti, ale ty srážky by měly být spíše výjimečné a slabé. Během večera potom očekáváme, že se bude vyjasňovat. Teploty dnes se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia a vítr bude mít jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 7. září a čeká nás zítra nějaká změna?
2: Tak vypadá to, že změna k lepšímu. Očekáváme, že během noci bude jasno, skoro jasno, během zítřka jasno, polojasno, během odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti by se mohla výjimečně objevit nějaká slabší přehánka. Teploty po ránu budou zase poměrně nízké, i když vyšší než dnes, budou se pohybovat od 13 do 10 stupňů Celsia, a během zítřejšího dne očekáváme hodně vysoké teploty 26 až 29 stupňů.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou i vám.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary, kdo vám dělá společnost, a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 10 minut bude 8:30. Archiváři z pohraničí pročetli stovky knih a dokumentů, aby z nich vybrali 100 zajímavých událostí a příběhů z minulosti, které by jinak mohly zůstat skryty širší veřejnosti, a sepsali je v knize Archivní bohatství západních Čech. Publikaci vydal Státní oblastní archiv v Plzni a s ředitelem Státního okresního archivu v Karlových Varech Milanem Augustinem, který knihu redakčně připravil a je také jejím spoluautorem, si povídal náš redaktor Josef Šorfa.
1: Jak a proč kniha vznikla?
2: Neustále se setkáváme se dvěma základními otázkami, co se týče archivu, a to je, co tam vlastně děláme a co tam vůbec máme. Tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat takovouhle knížku. My jsme vybrali 100 základních archiválí z těch západních Čech. Jenom v západních Čechách je 58 kilometrů archiválí.
3: Poznamenává ředitel Státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin, kterému se povedlo najít návod na přípravu kamene mudrců.
2: Mně se povedlo to opravdu jenom najít, ne, že bych ten kámen mudrců skutečně dokázal vyrobit.
3: Kdo o tom kamenu mudrců psal?
2: Raně novověký alchymista, neznáme vůbec, kdo to byl. Kniha se našla ve spisech farního úřadu v Abrtamech. Je to taková nepatrná knížečka obalená v kůži, která obsahuje německo-latinské zápisy o tom, jak nejrůzněji vyrobit kámen mudrců, být nesmrtelný a tak dále.
3: A tady je část zachovalého úryvku kapitoly o kameni mudrců z alchymistické příručky.
4: Ve jménu trojího majestátu, ať vznikne filozofická rtuť a srtutí antimon hrubý se slučuje.
2: Když to čtete, tak tomu prostě nerozumíte. Tam jsou různé jinotaje, kterým rozuměli jenom alchymisté. V přibližně druhé polovině 16. století to muselo znít velmi, velmi přitažlivě.
3: Takže ani archivář Milan Augustin se nedobral toho, jak v kameni skrýt klenot nebo zlato, nebo naopak třeba objevit?
2: Nedobral, ale mohu klidně říct, že právě my ten klenot máme v té knize, protože dokonce v okresním archivu Karlovy Vary máme doopravdickou alchymistickou příručku. A ten klenot už vidím spíš v té knize, než v tom, že nám říká, jak máme být nesmrtelní nebo vyrábět zlato z kamení.
3: Vy v publikaci Archivní bohatství západních Čech přetiskujete také nouzové bankovky z Karlových Varů. O co šlo?
2: To je zajímavá záležitost. Ono totiž na konci druhé světové války, když už vznikla Československá republika, tak pohraniční oblasti se jaksi odtrhly.
3: A tady je ukázka z kapitoly Nouzové bankovky Karlových Varů.
4: Z peněžního oběhu zcela zmizely bankovky malých hodnot, které si prý obyvatelstvo ze strachu doslova nakřečkovalo. Nezbývalo, než si z nouze vytisknout jakousi karlovarskou náhražku pravých bankovek, které byly směnitelné pouze v karlovarských peněžních ústavech.
3: O bankovkách si mohou zájemci nejen přečíst, ale mohou je i vidět, stejně jako třeba původní podobu kostela v Kraslicích nebo orientálně působící nerealizované návrhy karlovarských lázeňských toalet. Publikace Archivní bohatství západních Čech přináší celkem 100 zajímavých textů a získat je možné v Karlovarské krajské knihovně. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary letos podpořili 491 prvňáků příspěvkem na školní vybavení. Každému město dá 1000 korun. Peníze radnice pošle přímo do základních škol, které zajistí jejich využití. Podpora má pomoct rodinám s náklady na začátek školní docházky. Sokolovské muzeum dokončilo opravu části přízemí zámku za 18,5 milionu korun. Rekonstrukce trvala rok a půl. Evropská dotace pokryla většinu nákladů a přispěl taky Karlovarský kraj. V opravených prostorech

0: je knihovna s badatelnou, edukační centrum a menší výstavní prostor. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Americkou. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Silnice 1/21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena Kyvadlově. Práce za 27 milionů korun začnou dnes a potrvají 2 měsíce. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska. České basketbalistky skončí na mistrovství světa ve skupině. Po porážkách s Itálií a Čínou už jsou bez šance na postup do play-off. Dnes večer je čeká závěrečný duel s obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je v části ulice Pelhřimovská z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 9:30. V kalendáři pondělí 7. září a svátek má Regina. Podle kalendáře Regina, ale krátká podoba je častější. Je to ženské křestní jméno latinského původu, jehož význam je královna anebo vládkyně. Tak tedy Reginám posíláme po našich frekvencích písničku od Michala Prokopa a za chvíli budeme soutěžit. Připravte se.

0: Hezky do noty nám zahráli Rangers neboli Plavci a naše časomíra ukazuje 8.40, už je nejvyšší čas otevřít soutěž. A v té dnešní vás vezmeme do Karlovarského kina Drahomíra na pořad Křeslo pro hosta, do kterého usedne herec Václav Kopta. O vstupenky si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Kino Drahomíra Karlovy Vary pokračuje v oblíbeném cyklu pořadu Křeslo pro hosta. V pátek 18. září od 19:30 se moderátor David Forst bude na zážitky, úspěchy a inspiraci ptát herce Václava Kopty. Český rozhlas Karlovy Vary právě teď nabízí dvě vstupenky a vy je můžete vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tady je Katka z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, paní Katko. Tak dnešní soutěžní otázka se bude týkat jedné specifické fobie. Připomeňme, že fobie jsou úzkostné poruchy, při kterých paniku vyvolávají specifické objekty anebo situace. A my se vás, paní Katko, ptáme na to, co je to lepidopterofobie. Lepidopterofobie. Může to být buď to strach ze slunečního světla, nebo strach ze špíny, strach z motýlů, anebo strach z injekčních stříkaček a jehel.
1: Tak já řeknu z motýlu.
0: A říkáte to dobře, trefila jste to, je to skutečně tak? Naprosto perfektní. Lepidopterofobie je skutečně strach z motýlů anebo můr. Takže paní Katko, štěstí stálo při vás. Je to tak, máte dvě vstupenky do kina Drahomíra Karlovy Vary a já vám gratuluji. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, ladíte rádio vašeho kraje a dnes nás čeká zvětšená oblačnost. Bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná. No a jste zvědaví na teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 7. září? Tak minimální teplotu minus 3,2 stupně Celsia zaznamenala Šindelová v roce 2012, zatímco maximální teplotu tu naměřili Františkovy Lázně v roce 1973 a bylo to 30,3 stupně Celsia.
0: 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

Písničkou od Věry Špinarové jsme se přiblížili k 9. hodině. Už za 10 minut nám aktuální zprávy z regionu i ze světa nabídne Lenka Poláková a vy se v nich dozvíte například to, že v Mariánských Lázních zmizí ze sloupů veřejného osvětlení reklamní poutače a také aktuální informace o zahájení podzimního výkupu kaštanů nebo žaludů v Karlových Varech. Tak to a víc uslyšíte tedy ve zprávách úderem 9. Po níž tedy otevře dopolední program Stanislav Jurík. Užijte si tedy jeho společnost taky a mějte se krásně, mějte se fajn. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková. Naslyšenou.

v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mariánské lázně odstraní reklamy ze sloupů veřejného osvětlení. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary začaly vykupovat některé plody stromů. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ze sloupů veřejného osvětlení v Mariánských lázních postupně zmizí reklamní poutače a propagační panely. Rozhodla o to městská rada, která chce zejména lázeňskou zónu postupně zbavit takzvaného reklamního smogu.
2: Rozhodnutí o postupném odstranění reklamních oznámení ze sloupů veřejného osvětlení navazuje na nedávno vzniklá pravidla pro vzhled před zahrádek. Technický a dopravní servis teď připraví návod, jak město zakročí v případě porušení pravidel. Dlouhodobé a původní smlouvy na reklamní využití vybraných ploch bude město respektovat, než úplně zaniknou. Z Mariánských lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech zahájily podzimní výkup kaštanů, žaludů a plodů lípy. Odevzdat je lidé můžou v kavárně na svatém Linhartu. Do akce se tradičně zapojují i základní amatérské školy. Třída, která nasbírá nejvíc plodů, získá odměnu v podobě volného vstupu do lanového centra. Podrobnosti doplňuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Většinu plodů využijeme jako krmivo pro zvěř v našich oborách, ale část žaludů používáme také k výsevu a pěstování nových stromů. Důležité je, aby byly plody zdravé, nebyly plesnivé a lidé nenosili figletových sáčcích, ale v papírových taškách nebo přepravkách.
1: Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili, vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
4: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
1: Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimírem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, až zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 25 se v úseku Jáchymov Boží dar pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provádí se úklid odpadků a čištění vozovek. Počítejte s mírným zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pár minut po 9. hodině přejeme příjemné dopoledne a tématem zůstaneme hned za chvilku v Plzni. Plzeňské městské dopravní podniky mají nově v nabídce plzeňskou jízdenku. Určená je pro cestující, kteří si kupují jednotlivé jízdné za hotovost. Podrobněji za okamžik.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: plzeňských zajímavostech před 11:30 se budeme věnovat papírovým jízdenkám a jejich mechanickému označování ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni. Od léta je zájemcům o platbu jízdného za hotovost k dispozici také takzvaná plzeňská jízdenka.
1: Je to forma čipové karty. Za 120 korun se dá pořídit v těch stejných místech, kde se prodávaly dosud papírové jízdenky. Těch 20 korun z toho činí vlastně zálohu na tu kartičku samotnou a 100 korun jsou ty jízdní body, které potom se dají využívat při nákupu toho jednotlivého jízdného.
2: Tahle karta je alternativou k papírovým jízdenkám. Jaké jsou její výhody v porovnání s nimi?
1: Výhoda je nepochybně v tom, že si cestující může zvolit typ toho jízdného, to znamená, ať už v tom městském provozu přestupní krátkodobou, dlouhodobou nebo nějaké doplňkové vnější zóny a tak dále, a je schopen se samostatně odbavit na těch terminálech moderních s displejem.
2: Představuje novou možnost placení jízdného v městské hromadné dopravě v Plzni Jiří Trnka z plzeňských městských dopravních podniků. Kolik těch možností v současné době v Plzni už máme?
1: Těch možností je celá řada. Samozřejmě kromě předplatného, které je nejvíce využívané, tak jsou tady možnosti nákupu jednotlivých jízdenek plzeňskou kartou. Byli jsme první v Československu, kteří plošně navídli možnost platby platební kartou. Máme možnost koupit jízdenku formou SMS jízdenky a v podstatě ta papírová jízdenka už je takový doplněk.
2: A teď jsme poslední v České republice, kde se papírové jízdenky, mechanické označování papírových jízdenek ještě využívá.
1: Je to pravda, po Hradci Králové jsme vlastně zůstali posledním dopravním podnikem, který tento systém ve veřejné dopravě používá, a je tady takový souběh té nejmodernější technologie na platební karty a vedle vidíme ten starý strojek.
2: Nicméně i v Plzni prodej papírových jízdenek do budoucna skončí.
1: Aktuálně je předpoklad, že na konci roku 2027 by měl skončit.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Historii mechanického označování papírových jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni připomenou dnešní plzeňské zajímavosti. Vysíláme je před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dnes to bude Ivan Mládek a povídání o tatínkovi.
2: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3, že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček, že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 9:30, co pro vás chystáme dál. Za chvíli se podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI už dnes našla své uplatnění například v sektoru pojišťovnictví, výrazně teď likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech.
1: Tipy pro volný čas.
0: Scéna Moving Station v Plzni láká na vernisáž výstavy skupiny 36 Cirek s názvem Mury z hůry. Součástí vernisáže, která začíná v 18 hodin, je také hudební vystoupení. Výstava potrvá do 2. října. Ve výstavním sálu městského kulturního zařízení v Holšovském Týně uvidíte výstavu Milana Bauera s názvem Grafika. Výstava tam potrvá do 24. září. V parku u muzea Příhraničí ve Gdyni se od 13 do 16 hodin koná letní posezení s harmonikou. V případě nepříznivého počasí je akce přesunuta do městského kulturního střediska Modrá hvězda. V plzeňském parku u bazénu Lochotín se otevírá cirkusová manéž. Divákům se představí studenti Centra nového cirkusu Cirkulária a Tuto cirk. Součástí programu je také workshop a novocirkusové představení. Akce startuje v 16 hodin. V pavilonu Skla Klatovy, na jeho zahradě a v podbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce z ateliéru Skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava tam potrvá do 22. září. Dneškem začínají dny evropského dědictví UNESCO v Mariánských Lázních. Od 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka zákulisí městského divadla. A Karlovarská hvězdárna zve v 18 hodin na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií i současnou činností observatoře. Za dobrého počasí bude možné pozorovat noční oblohu. Tak i na Karlovarskou hvězdárnu vás srdečně zveme. A přejeme příjemné dopoledne. Tohle byly tipy pro volný čas. A tohle je Radek Tomášek.

0: Česku už dneska nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

Svátek má dneska Regina, je 7. září, za chvilku vysíláme rozhlasové kalendárium, tak jen připomenu, že 60. dneska slaví Zdeněk Izer, známý český bavič. V životě nezapomenu, když jsem ho jednou v soukromém večírku viděl, jak předvádí dvojroli Petra Dvorského a Karla Černocha v písničce Láska prý. Tak kalendárium už za chvilku, my jsme od lásky daleko, my míříme na sever se skupinou Kabát. Hezké dopoledne.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
6: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
5: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunoš na krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Kup mi den, kup mi noc,

Před 10. hodinou nám ještě bude zpívat Chris de Burgh a také Iveta Bartošová. Po 10. hodině po zprávách pak čekáme návštěvu. Ano, přijde host a přijde z plzeňského divadla. Herec Michal Štěrba.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Františkových lázní začíná oprava úseku silnice první třídy. Prázdninová sezóna na památkách v Karlovarském kraji byla podle správců dobrá. Ministerstvo zdravotnictví by podle Adama Vojtěcha mohlo ušetřit miliardy korun na systémových opatřeních. A dnes bude oblečno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. U Františkových lázní dnes začíná oprava silnice první třídy v úseku mezi Zátiším a Americkou. Úsek je dlouhý téměř 3 kilometry. V průběhu stavebních prací bude silnice částečně uzavřená. Kyvadlovou dopravu budou řídit pracovníci stavby, mimo pracovní dobu pak semafory. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na silnici první třídy číslo 21 u Františkových lázní vyměníme povrch vozovky, upravíme krajnice a pročistíme příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace. Celá akce potrvá měsíc a vyjde na 27 milionů korun.
0: Prázdninovou sezonu hodnotí provozovatelé nejnavštěvovanějších turistických cílů v Karlovarském kraji jako průměrnou. Park Boheminium eviduje mírný meziroční pokles zájmu turistů. Naopak zámek Valeč se podle odhadů blíží rekordním návštěvnostem. Také hrad Loket přilákal návštěvníky i přes pokračující rekonstrukci a prázdninová čísla jsou velmi podobná jako v loňském roce. Vliv na prázdninový zájem turistů mělo podle provozovatelů i příznivé letní počasí v červenci a srpnu. Návštěvnost Karlovarského kraje turisty v posledních letech, kromě doby covidové pandemie, roste. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho resortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchově má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i na chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají taky dvě hasičská letadla z Chorvatska.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, večer pak ustávání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupně, vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 se v úseku Stráž nad Ohří ostrov na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je čas na dnešního dopoledního hosta, začala nová divadelní sezóna, v Plzni navíc už ve středu začíná festival Divadlo, a tak si do našeho vysílání zveme jednu z aktuálně nejvýraznějších osobností plzeňské scény, herce Michala Štěrbu. Jak si užil tradiční průvod Vendelín, co ho v nejbližší době čeká, s kým si v branži rozumí nejlíp, to se ho zeptáme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: 10:12 vítáme dnešního dopoledního rozhlasového hosta a tím je herec z plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla, Michal Štěrba. Srdečně vítám, dobrý den.
1: Já děkuji za srdečné přivítání. Dobrý den, krásně jste mi přivítal.
0: Já to tady tak dělávám.
1: No tak to je super.
0: V roce 1998 jste přišel do Činohry, je to tak?
1: Aha, takže vy začnete rovnou takovýhle těma negativníma zprávama, vy jste sliboval pozitivní zpravodajství a hned jsme se dostali k mému věku a služebnímu věku. No, je to tak, no, je to, já to nechci počítat a několik, no, strašně.
0: No dost. 28?
1: No, počítat. Tak počkej, pojďme s tou negativitou už přestat, jako pojďme něco pozitivního.
0: Tak dobře, něco pozitivního. V roce 1998 spustil svoji činnost Google. To vás potěší, nebo?
1: Jo, a parní lokomotivy taky tam nějak v tom jako něco s mým životem společného. Vy jste chodící encyklopedie, no tak já jsem, ano, já jsem služebně stejně starý jako Google, tak to si budu o sobě pamatovat.
0: Čím jste začínal v Plzni, vzpomenete si?
1: Hele, já si na to vzpomenu, protože na to se zapomenout nedá. Já jsem sem přišel naprosto nepřipravený, protože jeden z mých spolužáků starších o dva ročníky, víš, si napsal jakoby, že by měl zájem tady do angažma, oni se na něj přijeli podívat a my jsme jako mladší ročníky vždycky v těch představeních vystupovali s nima. A tam si mě Pavel Pavlovský s panem Burianem, s Mášou Caltovou, tehdy s Monikou Švábovou nějak všimli a vlastně mě pozvali do Plzně, ale už ve čtvrtém ročníku konzervatoře, takže jsem byl jako trošku nepřipravený. A mám pocit, že první, co jsem tady, první inscenace, ve které jsem byl, byl ten, který dostává políčky s Pavlem Kikinčukem. Hmm. A tam jsem zjistil, že mě teda konzervatoř nepřipravil na to, že mi nalepí. Já jsem 2 měsíce zkoušel a po 2 měsících mi řekli, že budu mít knír nalepený. A to jsem v životě na ksichtě neměl. A dodneška si pamatuju, že jak to všechno šlo 2měsíční zkoušení vniveč, protože jsem to celou dobu hrál jenom o tom, aby mě neupadlo něco umělohmotného, co mám pod nosem. A ještě jsem musel hrát, takže to je opravdu můj knír. Já jsem hrál nějakého krotitele lvů nebo něčeho takového. No, to je docela obskurní zážitek.
0: Dneska máte ty fousy přirozené, tak jako...
1: No, ty půjdou dolů, to jsou moje, já tomu říkám prázdninové vousy, jakože si můžu dovolit ten přepich, že se jako neholím a jsem takhle zarostlý a potom právě přijdu v září do divadla, všichni mi vidí ve vousech, já pak vezmu holící strojek, oholím se a omládnu jako Google, ne, Google nemládne.
0: Ten
1: říká, ty vypadáš dobře najednou.
0: No, Vendelína jste si užil průvod na úvod ve fousech.
1: Hele, Vendelín je velká drzost, protože jestli se něco jakoby o mě tušilo, tak je to, že jsem nespěvák.
0: Aha.
1: A já jsem v poslední premiéře našeho souboru Skupa dostal roli Skupy a oni mi zapomněli říct, že pan Skupa tam bude i zpívat, protože to byl kabaretiér. Tak jsme se nějak dostali k tomu, že Štěrba bude zpívat, tak ještě na tom jevišti, když je člověk schovaný v té tmě, že ho svítí na něj, ty diváci na něj úplně nemůžou, oni si netroufají za náma nám přijít rozbít hubu na jeviště, když se mi to nezdá. Ale to, že budu jako Štěrba, že bude zpívat na Vendelínovi, jako na stage, tomu říkám, já si teďko říkám Goťák, protože pak jsem i zpíval teďko v sobotu s mými drahými kolegy v Senátu v Praze, ale teda jako obešlo se to bez fackování.
0: Co jste zpíval? Vybíráte si repertoár nebo vám nazývají?
1: Ne, proboha, já nemám žádný repertoár. To jsou takové zpívánky z té inscenace Skupa, kde je to napsané hodně jakoby vstřícně, hodně nepěvecky a já mám za sebou úplně skvělou partu lidí, jako je Marek Mikulášek, hudebníků, že jo, bratři. Albert Sam Pechmanovi, takže oni jako pochopili, jak jsem na tom se zpěvem a Marek, když je za klávesama, Marek Mikulášek, můj kolega, kamarád, tak si troufnu i jako by než zpívat, intonovat, ale tak jako pobrukovat a on to vždycky zachrání. On je dobrý muzikant.
0: Použil jste slova kamarád, kolega, s kým si nejvíc rozumíte v branži? Můžete to takhle prozradit do rádia?
1: Hele, tady v Plzni je to naředěný vlastně strašně dobře. Tady je, jako já jsem tady už opravdu stejně dlouho, jako je Google na světě. A tady je vlastně jako fakt jako super, super soubor. A vlastně za celou dobu se mi nestalo, že by se tady opravdu, což je teda zázrak, jako u divadla, něco jako vezlím, že by se jako lidi vezlím, jako nějak pomlouvali, nebo si lezli po zádech. Takže to je jako, co se týče mezilidských vztahů, jako fakt, jakoby nadstandard, no.
0: Jakých rolí si Michal Štěrba nejvíc váží za své kariéry? Dozvíme se za chvilku.

0: Náš dnešní host Michal Štěrba z Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla má na svém profilu na stránkách, teď jste se hodně zarazil.
1: No, já jsem se zarazil, že mám nějaký profil, to zní krásně.
0: Máte profil, kartičku.
1: Já se pak na ní podívám.
0: Jo, s fotkou a se životopisem. A dole je napsáno. Michal Štěrba miluje svou rodinu, humor a některé režiséry, pomlčka někdy.
1: Jo, no to už neplatí, já už je nesnáším všechny do jednoho a rodina mi přerostla přes hlavu, to jsem musel psát, když dětem bylo 7-8 let a byli roztomilí, teď je to prostě jeden 20-letý pán, jeden 17-letý pán, který se soustředí hlavně na to, aby v noci, když já spím, sežral všechno z lednice, jeden druhý po něm přijde, začne křičet, že tam nic není. A já se ráno probudím a v lednici nic není a to je jediný, jak já zjistím, že se mnou někdo žije na baráku, že mizí jídlo, já si vždycky připadám, jak Američani to dělají, že jo? Když přijde Santa Claus, jemu nakladou ty sušenky a on podle toho, když tam ty sušenky nejsou, zjistí, že v noci tam byl Santa Claus, nechají tam dárky, tak mě nechají v dřezu nádobí. Mm-hmm. A to je jako, ano, tak to už neplatí, tahle karta, tak to už to musím
0: tak to ani nestudujte.
1: Ne, na to nebudu vůbec koukat.
0: Co kluci dělají, jestli to není tajné?
1: Není to tajné, nedělají nic a dělají to výborně.
0: Skvělý.
1: Jsou v tom tak trošku po mně, ne? No tak teďko měli prázdniny. Jeden chlapec, starší Samuel, zdárně odmaturoval na střední elektrotechnický průmyslovce IT. Teď chce pokračovat na vejšku, na to tomu jako fandím, jsme dělnická rodina a to je první vysokoškolák, kdyby to ustál v naší rodině. No a mladší pán studuje ekonomku tady střední. Ale říkám, já jsem je už vlastně léta neviděl, oni bydlí na baráku nahoře, tam si nosí to jídlo.
0: A tam jsou na Wi-Fi. Takový
1: prostě. Jako hnízdo. No, Wi-Fi je velmi důležitá, no. To jako poznám, když nefunguje Wi-Fi, tak mi začnou chodit výhružný SMSky od nich.
0: Aha, takhle po vás jdou.
1: No,
0: co se učíte vy mimochodem? Vím, že vás čekají nějaké premiéry, obnovené premiéry. Skupo, toho už jste zmínil?
1: Skupu jsem se učil teďko, nebo respektive je to poměrně čerstvé, protože jsme měli třeba tři, čtyři reprízy, myslím si, takže pod premiéry je to kousek. To bylo 80 stránek textu, to bylo inferno učící, včetně jakoby monologů a hlavně Milan Šotek to napsal krásně. Radovan Lipus to měl skvěle vymyšlený režijně, celá ta inscenace, troufám si tvrdit, dopadla krásně. Ale je plná od Milana Šotka, jako, a to je nejhorší, dat. Že jo, jakoby, jak je to životopisný a tam teda jako jezdit v roce 44 a 45, což je vlastně základní rozdíl mezi tím, jestli ještě je válka nebo už není válka a rok 22 a rok 1918 a to se učilo samo. A do teďka jako si myslím, že jsem to neřekl ani jednou správně. Že pletu světový války. A...
0: Jak se učíte texty?
1: Blbě, strašně blbě. A nikdy se vlastně ani nestačím naučit. Kolegové by mohli potvrdit, že se mnou stát na jevišti někdy je opravdu jako adrenalin. No a já musím jako poctivě, no, to ustát a drmolit si to furt dokola a pouštět si to do sluchátek. A není to sexy práce, nemyslete si, být hercem není vůbec sexy.
0: Takže jedete pořád dokola ty texty, dokud se naučíte a dokud třeba nereagujete na nějaký šlagvort svého kolegy? Třeba?
1: No, jak co, jak kdy, samozřejmě každá z těch inscenací nebo z těch her má nějaký jako jiný atributy, samozřejmě když je to brouk v hlavě, kde mě Tomáš Zilinský, režisér, nechá lehce improvizovat, těžce improvizovat, dobře, já nesmím lhát, protože kdyby to někdo slyšel, tak mě vezme za slovo. Tak se to samozřejmě učí úplně jiným způsobem, nebo to může i vzniknout během zkoušek. A když jsou to potom jako věci, na kterých opravdu záleží vystra skupa, aby se ten člověk, jako když to má i nějaký informativní charakter, dozvěděl, tak nezbývá nic jiného, než prostě k tomu zasednout a fakt se tomu jako věnovat několik hodin. A je to čím dál tím horší, no, to je asi věkem.
0: Těch rolí je zhruba 30, které máte za sebou, anebo stále ještě na repertoáru. Já to tady vidím.
1: Jo, jestli to vidíte vy v mý kartě, tak to musí být pravda.
0: Je to v kartě. Dá se vypíchnout nějaká jedna, dvě, které si opravdu nejvíc vážíte? Nebo na kterou doteď vzpomínáte, že jako to bylo fajn?
1: Hele, já tou minulosti vlastně jako nějak nežiju, nikdy jsem nežil, pro mě asi jakoby nejmarkantnější v mém životě byly Aquabily s Vilemem Dubničkou, kdy se ten jako herecký profesní život nějak jakoby přehoup asi, prostě to zapadlo tam, kde mělo, včetně party, včetně toho, že to bylo vlastně mimo DKT, nějaký dejme tomu jako lehký sebedůvěry. Takže to jako asi bylo to

0: dneska. Jo, tam bylo hezky, no, Ondruš na komíně, ano. Ale bolelo mi za krkem z toho, hlasivky ne, ale za krkem jsem byl furt zaťatý, tady furt jsem něco rval. Když mimochodem se bavíme o bolesti krku, tak já nemohu nespomenout, musíme poděkovat mé zubařce Kamile, která mě minulý týden dala dohromady, já tady s vámi dneska můžu být, tímto jí zdravím. Mě rozvrtala celou hubu a díky ní mám krásný úsměv, který bohužel v rozhlasu neoceníte.
1: V rozhlase je kamera, tady možná na nás někdo
2: kouká. Já hele, ukážu, udělala mi to takhle hezky, jo. No,
1: moc hezky
2: a je šikovná.
1: To. Výborný.
0: No. Tak ta nás jakoby divadlo drží nad vodou, protože bez ní bych nehrál.
1: Tak ono to patří trochu k věku, trochu si rejpnu. Tu další písničku jsem si nevymyslel, pustíme si ji a pak si k tomu něco řekneme. Já myslím, že máme téma.

0: Michal Štěrba pokyvuje.
1: Ano, káru svou si táhnem dál.
0: Já mám tu písničku v playlistu, nemůžu za to, ale samozřejmě se musím zeptat na to jubileum, co vás čeká v lednu.
1: Jo, takhle, vyjdete opravdu tímhle směrem. No, mě čeká ta pětka, ale já už se na ní vlastně jako opravdu, teď jsme si o tom chvíli povídali, jako těším, že pro mě to bude takový to razítko toho, že už jako nemusím. Že až po mně někdo něco bude chtít, tak já mu tam napkreslím tu pětku. Jako ve škole, prostě nejde to, za pět.
0: K tomu ta nula, no, v pohodě.
1: K tomu ta nulička.
0: Chystáte nějakou oslavu, nebo na to nejste vůbec?
1: Hele, já na ty oslavy teda jakoby moc nejsem, ale něco určitě jako uděláme s mýma kamarádama, vrstevníkama. Jsme slavili 30, tak teď říkali jsme tomu tehdy, že slavíme 90, tak teď asi oslavíme teda hold 150, inženýr Pajdar, inženýr Sutr, moji souputníci od školky. Ale kdyby asi jako bylo po mně, jak bych možná to nějak úplně... Hele, pro mě je oslava každý den. Věřil jste mi to? To bylo úplně falešný,
0: že jo? V tuhle chvíli to bylo jaká role.
1: Ten mikrofon se úplně vohnul, tak z té lži. Tak.
0: Jakoby ze scénáře by to bylo.
1: Ano, čtené, ano, ze špatného.
0: Jak dlouho dopředu znáte itinerář divadla? Znáte svůj kalendář třeba na celou sezónu v tuhle chvíli?
1: Hele, strašně těžko se to samozřejmě v tom provozu, a já to chápu, tím šéfům jakoby dělá. Jo. Jsou divadla jako ABC, kde

0: mám samozřejmě kolegy nebo pražský divadla, kde to třeba jakoby vědějí opravdu rok dopředu, protože si podle toho dělají natáčení a různý jiný jakoby práce a dovolený. Ale v Plzni, když se vám do toho jakoby namotá ještě jakoby nějaký názor režiséra, který by do toho měl mít taky plný právo vstoupit do obsazení, dramaturg, který by do toho měl mít právo vstoupit, aby si všichni zahráli, aby se jakoby obsazovali ti herci tak, jak mají, tak jako chápu, že to nejde říct úplně dopředu. Letos vlastně s novým šéfem Štěpánem Páclem, tak ten se jako vyloženě snaží, takže já přinejmenším tuším, co mě jakoby čeká vlastně jakoby rok dopředu. Nevím, vím třeba, že budu v Romeo a Julii, ale nevím, jakou tam budu mít roli. Vím, že mi teďko čeká Hrdina západu, to bych měl vědět, protože to je zítra první čtená, tak to je fajn vědět to vždycky aspoň 12 hodin dopředu, že se člověk může jako na to místo dostat i s parkováním. A v Dobrém i ve zlém s Apolenou Veldovou, mojí kamarádkou, když jste se ptal, velmi blízkým člověkem, přestože je herečka, tak je to strašně fajn člověk.
1: Ona k vám chodí natáčet tady do rozhlasu.
0: No já vím, ona furt mele. No. A ke mně chodí, k vám chodí natáčet, a ke mně chodí na pivo.
1: Což je fajn.
0: A takže to u nás čeká Komča, takže já vlastně jako tu sezonu mám nalajnovanou a vím, co mě čeká letos víceméně jako úplně jako co jsem u divadla jako poprvý nějak jako striktněji, no.
1: No, to jsem se chtěl zeptat nakonec, striktně divadlo, stíháte k tomu něco ještě?
0: Jo, já stíhám, co chci a co nechci, vlastně odmítám. Mně se poměrně dlouze dařilo odmítat jakési náznaky seriálové tvorby. Já jsem si ji zkusil, zjistil jsem, že to pro mě není. Tím ji jakoby nehejtuju, jenom prostě to neumím. Jo. Ty lidi, co tam pracují, jsou fantastický, oni jsou fakt nadrcený, nebo respektive jsou schopní se to učit online. Teda v režimu, jakoby jsem tam, tak se to přečtu a pak to řeknu. Mně bylo vlastně i líto moc vlastně toho času. A jinak vlastně díky tomu, že se věnuju jenom divadlu, tak mám čas jako na sebe. Měl jsem čas, dokud o mě rodina stála, teď už o mě nestojí nikdo.
1: To bylo taky falešné.
0: Ne, nebylo. Tak jsem měl čas i strašně na rodinu, mohl jsem jezdit s klukama po dovolených, po kempech. A teď mám čas na válení, jezdím, projíždím se na kole, občas si jako zaběhám, koupil jsem si veslovací trenažer, protože mi bude těch 50, že jo, tak všude píšou, že mám začít jakoby cvičit.
1: Něco dělat.
0: No. A vaření prej není cvičení, jsem zjistil, což mě teda vyděsilo.
1: A to vás baví?
0: Hele, vlastně mě to nevadí, no. Jakoby když to pak jako někdo sní, tak mě to jako baví a chlapci sní vlastně všechno.
1: No to je ta lednička vykradená.
0: Přesně tak.
1: Tak ledničkou skončíme asi.
0: No to je krásný téma. Konečně optimistická přesně věc. Tak. Lednička.
1: Lednička, začali jsme Googlem, končíme ledničkou.
0: Tak.
1: A já moc děkuju, že jste přišel a že na prahu nové sezóny jste nám řekl co a jak.
0: A já moc děkuju, že jste mě pozvali a ať se vám tady všem daří.
1: Naším hostem byl Michal Štěrba. Naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vyzvaní atleti Lukáš a Jitka Bechyňovi z Plzně vydali knihu. Povídání o sportu to ale není. O čem tedy je, to vám řekneme v další reportáži už za chvíli. Máme 10:45 a minutu k tomu. Hezké dopoledne.

0: Novou knihu Mami, tati, já to jen zkusil vydali manželé Lukáš a Jitka Becheňovi z Plzně. Oba nejspíš znáte z oblasti atletiky. Lukáš je dvojnásobným vicemistrem České republiky ve skoku o tyči a několikanásobným juniorským mistrem. Knížka pojednává o drogách a jejím cílem je primárně informovat a vzdělat v této problematice rodiče.
1: Předat důležité informace rodičům, aby dokázali svoje děti ochránit před návykovými látkama, aby ty děti dokázaly reagovat a když ta situace přijde, aby byly schopni odmítnout.
2: Od bývalých atletů by člověk čekal spíš knížku o sportu, než o drogách, o závislosti.
1: No, já bohužel jsem jeden z těch sportovců, který v době své sportovní kariéry se dlouhodobě zranil a spadnul jsem do drog. Prostě stalo se mi to v době dlouhodobého zranění. Samozřejmě kamarádů spousta mimo sport nebo ze školy, že jo, ty když bylo v týdnu volno, tak se chodilo pít, že jo, kouřila se tráva a já jsem v téhle době bohužel k tomu jako přiskočil, no a pak se to zvrtlo a trošku se mi to vymklo z rukou.
2: V jedné z kapitol, očima spoluautorky se to jmenuje, popisuju ten moment, kdy jsem zjistila, že kdyby mě Lukáš chtěl tenkrát vzít na nějakou tu víkendovou akci, protože nikdy mě nechtěl vzít sebou a měla jsem mu to za zlý, tak já nevím, jestli z té frajeřiny bych po těch drogách prostě nesáhla. A to je, si myslím, ten moment, kdy člověk si může myslet, že to není absolutně, že se mě to netýká, ale z frajeřiny lidi dělají hodně věcí.
3: A obsah vaší knížky je tedy spíš osobní a nebo odborný?
1: Já bych řekl, že jsou tam obě věci. To osobně je ten můj příběh, ty moje zkušenosti, jak jsem vlastně do těch drog pomalu spadnul a taky, jak jsem se z těch drog dostal. Takže je v tom i ten příběh, to je jedna věc. A potom ta vzdělávací část je více jako odborná, ale je důležitý říct, že to je napsaný mluvou lidí, je to pro rodiče a je to prostě udělaný jednoduchou formou, aby to fakt pochopil každý.
2: Já bych k tomu jenom doplnila takový kratičký úryvek z části toho příběhu, konkrétně z kapitoly Místo, kde drogy ztratily moc. Díky svým přešlapům, který jsem udělal, vím, že každý nový den je šance udělat něco jinak. Být někým lepším, pomoct někomu dalšímu. A pokud jediný člověk po přečtení těchto řádků zvolí život místo drog, stálo to za to.
3: Svoji knížku, která je dílem společným, nám představují manželé Jitka a Lukáš Bechyňovi. Kdo především může tuhle publikaci využít? Ten, kdo chce závislostem předcházet, a nebo ten, kdo už je potřebuje léčit?
1: Účel té knížky je preventivní, to znamená, aby jsme předcházeli tomu, aby ty děti vůbec do drog spadly. To je ten hlavní jako základní účel, ale v té knížce najdou rozhodně důležité informace i lidi, kteří už pochybili a třeba do drog spadli a chtěli by z toho ven a myslím si, že minimálně pro ně bude obrovskou inspirací, že se to dá zvládnout.
2: Tady nalistuju zrovna tu třetí část, která se jmenuje Odvaha mluvit a ochota naslouchat a tady se čtenář dozví o tom, jakým způsobem komunikovat s dětma ohledně tématu drog a zařídit to, aby dítě, až bude stát před tím rozhodnutím a nebude mít zrovna rodiče u sebe, tak aby dokázalo správně reagovat. A čtvrtá část začíná tady na stránce 163, kroky, které dávají naději. A tahle ta celá část je o tom, co je potřeba udělat, aby změna, kterou ten člověk udělá, měla šanci vlastně vydržet. Takže jsou tady, my tomu říkáme ambulantní kroky, že má člověk změnit prostředí a tak dál, aby prostě se těch drog dokázal zbavit.
3: Knížka se jmenuje Mami, tati, já to jen zkusil a poradí vám, jak kvůli závislosti nestratit své dítě. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Se svým osobním příběhem nás Lukáš Bechyně seznámí odpoledne, krátce po půl třetí a bude to v rubrice Náš příběh.
4: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Josefov na Sokolovsku staví novou prodejnu s kavárnou. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni se podílí na výzkumu Gulagu v Kazachstánu. Zahraniční obchod v Česku letos poprvé skončil v záporných číslech. Červencový schodek byl 8,5 miliardy korun. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Josefově na Sokolovsku začala výstavba nové prodejny s kavárnou. Stát bude zhruba 2,5 milionu korun a dokončení plánuje obec na jaře příštího roku. Vizualizaci budovy si můžou občané prohlédnout přímo na místě staveniště.
2: Samoobslužná část prodejny bude mít otevírací dobu 24 hodin denně. Podle vedení obce se tam zákazníci dostanou pro základní potraviny a pečivo i v nočních hodinách. A to prostřednictvím identity občana. Z Josefova Dan Mokruš, Český rozhlas.
0: V Kazachstánu zkoumají archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni bývalý Gulag. Společný projekt s organizací Gulag.cz jako první odkrývá historii bývalého sovětského pracovního tábora Štěblak u vesnice Terekty. Podle nových zjištění odborníků Gulag fungoval i po oficiálním zrušení, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: V historických pramenech všude psali o konci Štěblaku v roce 1956. Vědci ale na místě našli skleněné lahve, které datují mezi lety 1959 až 61. Kromě samotné archeologické práce si mohou vše ověřit i u místních historiků a našli pamětníka, který jim potvrdil provoz tábora i v roce 1959.
0: Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhalsko zvítězila s velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. Sport. Turecké volejbalistky obhájily titul z mistrovství Evropy. Itálii porazili 3-2 na sety a zároveň si vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získali Srbky, které vyhrály 3-1 nad Polskem. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy výjimečně slabý déšť, nejvyšší teploty 21 až 24 stupně. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 v úseku až Hazlov na Chebsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I teď po 11. hodině vám přejeme příjemné dopoledne. Stereotyp. Tušíte, kde se tohle slovo vzalo? Jak a kdy je v češtině nejvíc využíváno? No, odpovíme už za chvilku v premiéře jazykového koutku, tedy v pravidelném čase, pondělí po 11.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: i koutek.
1: Ve filmu Barbie o sobě hlavní postava hrdě prohlašuje, že je stereotypní Barbie. Slovo stereotypní přitom ale nechápeme zrovna jako pochvalu. Spíš si představíme něco rutinního, běžně se opakujícího a někdy dokonce škodlivého. Nebo je to jinak? Ptám se Růženy Pískové v dnešním jazykovém koutku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Stereotypní Barbie představuje tu nejvíc Barbie ze všech. Stělesňuje nejběžnější představu této panenky. Je světlovlasá, usměvavá, dokonale upravená a žije v růžovém světě. Nemá přiřazené konkrétní povolání. Je zkrátka tou Barbie, která se většině lidí vybaví jako první. A právě tak v základním smyslu funguje stereotyp. Je to obecně sdílená představa o tom, co je pro určitou skupinu jevů, lidí nebo věcí typické. Pomáhá nám rychle rozpoznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Zdaleka nemusí být hned urážlivý nebo nebezpečný.
1: Předpokládám, že slovo stereotyp není od původu české. Odkud tedy pochází a jaký je jeho původní význam?
2: Slovo stereotyp pochází z řečtiny a skládá se ze dvou částí. Stereos, což znamená pevný, a typos, tedy tvar, nádoba nebo deska. Do češtiny se dostalo přes němčinu, z francouzštiny. V tiskařském prostředí je stereotyp kovová tisková deska odlitá v celku. Z jedné pevné formy je možné opakovaně vytisknout úplně stejný text. V češtině je tento odborný výraz doložen nejpozději od začátku 20. století. Postupně se začal používat v sociologii pro označení stále se opakujících vzorců chování, postojů a ustálených představ, které lidem usnadňují orientaci ve světě a ve společnosti.
1: Takže stereotypy vlastně potřebujeme.
2: Do značné míry ano. Pomáhají nám kategorizovat jednotlivé jevy do skupin. Všímáme si pak jejich společných vlastností a na jejich základě vytváříme kategorie. V každé kategorii jsou však různě typičtí jedinci. Když se řekne pták, mnoha lidem se nejdříve vybaví vrabec nebo kos, ale ne třeba tučňák nebo pštros. Všichni jsou ptáci, ale někteří lépe odpovídají naší obvyklé představě. Podobně je stereotypní Barbie jakýmsi středem kategorie Barbie. Problém nastává, když zapomeneme na to, že stereotyp představuje obraz světa, který je zjednodušený. Třeba konkrétního člověka pak začneme posuzovat ne podle toho, jaký skutečně je, ale podle hotové představy o celé skupině, do které jsme ho zařadili na základě stereotypu a kterou jsme ještě nejlépe pojmenovali pomocí nějaké nálepky. Fungováním stereotypů v jazykovém prostředí se zabývá kognitivní lingvistika.
1: Říká na závěr dnešní rubriky o češtině doktorka Růžena Písková. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

Chvilku po čtvrté na 12 posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Dneska vysíláme Humoriádu tak jako každý všední den mezi 4. a 5. odpoledne a hostem bude herečka Carmen Majerová. Tak si Humoriádu nenechte ujít. No a jak to bude s plzeňskými zajímavostmi, ty vysíláme už za chvilku a zaměříme se v nich na mechanické označování jízdenek ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni. Teď Miroš Birka. 22 dní.

Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Plzeň je posledním městem v České republice, kde se ve vozech městské hromadné dopravy stále ještě využívá systém mechanického označování jízdenek. Samozřejmě vedle jiných technologicky vyspělých způsobů placení jízdného. Pojďte se s námi ohlédnout za historií papírových jízdenek a jejich značení v plzeňské MHD.
2: Úplně první jízdenky prodával vždycky cestujícímu průvodčí. Přímo v tom salonu cestujících procházel mezi těmi cestujícími a kleštičkami procvakával ty jednotlivé jízdenky. Později ty modernější vozidla už byly vybaveny stanovištěm pro průvodčího, taká ta kabinka, tam probíhal prodej jízdenek. Následně se nám rozdělili prodej jízdenek tak, že začaly jezdit tramvajové soupravy a v zadním voze byl ještě průvodčí a v předním voze už bylo možné platit u řidiče. A definitivně od 1. listopadu roku 1981 byl ukončen tento prodej a byl zaveden takzvaný mechanický odbavovací systém, kdy už se cestující odbavovali samoobslužně na těch mechanických strojcích, o kterých si dnes povídáme.
3: Podoba jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni se pochopitelně v průběhu času měnila. Potom zlom nastal v roce 81, protože od té doby musí mít jízdenky parametry, aby se vešly do toho strojku.
2: Ty první jízdenky tak měly na sobě políčka, ve kterých ten průvodčí cvaknutím těmi kleštičkami vyznačil příslušné datum. No a následně, když jsme přešli potom na jízdní doklady, které si cestující označuje sám, my jsme v Československu tehdejší měli normalizovanou tu šířku na nějakých 30 mm. Ta jízdenka konkrétně v Plzni měla 9 políček. Někdo si možná pamatuje ještě jízdenky za 50 halířů. Postupně se ceny upravovaly. Také nám rokem 1981 začala éra předplatných jízdenek. Těch jízdních dokladů existovala celá škála.
3: Popisuje vývoj jízdních dokladů v městské hromadné dopravě v Plzni Jiří Trnka z plzeňských městských dopravních podniků. Ten systém označování papírových jízdenek v Plzni působí poměrně složitě. Jak se lidově řečeno cvakací strojky nastavují, aby ten kód nikdy nebyl v různých vozech stejný?
2: Uvnitř se nachází kovové kolíčky, takové trny, které propichují potom tu jízdenku. Si můžeme takhle zkusit označit jízdenku, kdy vidíme přímo ten konkrétní číselný kód. Kdo je dobrý v matematice, dokáže si spočítat, kolik kombinací na těch 9 políčkách dokážeme vytvořit.
3: Kolik?
2: Kolem 210, ale za chvilinku si řekneme ještě malý fígl, jak počet variant zvýšit. Každý den ten řidič musí vlastně otevřít každý jeden ten mechanický strojek. Uvnitř toho strojku se nachází ten samotný mechanismus pro to děrování. Vidíme tam ty hřebíky, které nám vytváří ty otvory do té jízdenky, která se tam vloží. Při nás

0: těch kolíků jsme nahradili trojúhelníkovým tvarem. Tím nám vzniklo těch kombinací mnohem a mnohem více.
1: Je, tak to nám ten strojek ještě otevřete, jak to vidíme.
0: Tak a tady vlastně můžete vidět, jak je i oddyšený, aby ten řidič poznal, který je ten trojúhelníkový, má jinou tu rukojeť, ten potom vkládáme na to určené místo. Takže i na tom plánku, který řidič dostane na tu směnu, tak má vyznačeno, kam ten trojúhelník umístit.
1: Výměna a údržba těch strojků určitě není levná.
0: Výměna strojku je dneska velmi problematická, protože výrobcem byl budapešský podnik, který už výrobu ukončil. My tím, že jsme poslední, tak jsme dlouho těžili z toho, že z těch provozů, který postupně ukončovali ten provoz, jsme ještě nějaké díly a strojky získávali právě na tu údržbu. A dneska už opravdu není kde pořídit. Vyjma vymožeností 3D tiskáren a nějaký vlastnoruční výroby, už je to velice náročné a nákladné, takže rozhodně to není žádná legrace.
1: Už teď je plzeňský systém označování papírových jízdenek raritní a do budoucna se stane raritou spojenou pouze s jízdami historických vozů.
0: Plánujeme, že na konci roku 2027 bude ukončen prodej papírových jízdenek.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Už je 5:30 a my vám přejeme hezké dopoledne. Vrátíme se teď k jedné události. Obec Blatnice na Plzeňsku si připomněla významné výročí. V místní základní škole se učí děti přesně 100 let. V rámci dvoudenních oslav se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání s žáky okolních škol. Představili se záchranné složky. Děti také připravili divadelní představení Zlatý počítač, tedy přepracovanou baladu Zlatý kolovrat z Erbenovy Kytice. A právě žáci také provedli školní budovou všechny zájemce. Ti se nejen prohlédli celý školní areál, ale účastnili se i fyzikálních a chemických pokusů. Případně si potřásli rukou s místním kostlivcem Emilem. Mezi školní lavice se vydala i kolegyně Martina Sihelská.
1: Na hřišti se v rámci oslav 100 let školy také konají různé sportovní soutěže a jak vlastně to fotbalové utkání z přátelených škol dopadlo, to nám řekne učitel nejenom tělocviku Václav Ubl, mimochodem učitel, který letos získal cenu Zlatého Amose sympaťáka. Je to tak?
2: Je to tak a k dnešnímu turnaji bylo to moc fajn, měli jsme tady 4 spřátelní školy, Heřmanovou, Hutní, Řany, Tlučnou a základní školu Blatnice. Turnaj byl skvělý, všichni k tomu výborně přistoupili, jedno vlastně kdo vyhrál, užili jsme si krásné sportovní dopoledne, všichni dostali nějakou odměnu, takže za nás se to povedlo a děkujem všem, kteří nám pomohli a děkujem všem za účast.
1: A to bylo stručně a jasně od Václava Ubla. A my jsme se zástupkyní ředitele školy paní Evou Loricovou vešli právě do budovy školy, kde probíhají prohlídky.
3: Právě jsme v té budově Blatnice 110, která slaví krásné výročí 100 let. Máme tady 9 tříd, od každé třídy jednu třídu a 2 oddělení družiny. Mm-hmm. Pak tu máme školní jídelnu a máme samozřejmě klasické třídy a pak speciální nebo specializované třídy, počítačovou učebnu a jazykovou učebnu.
1: Jdeme se podívat po schodech nahoru. Tkáváme děti. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Jak se vám tu líbí ve škole?
4: Dobře.
1: Jsou tu na vás hodní?
5: Jo.
6: Jo. Jo.
1: A chtěli byste chodit 100 let do školy?
5: Ne.
6: Ne.
1: Tak a my s paní zástupkyní vcházíme tedy zřejmě do toho nejzásadnějšího patra. Mm-hmm.
3: Ano, tady se nachází druhý stupeň a máme tady zborovnu a ředitelnu.
1: Za těch 100 let, co se událo zajímavého v této škole?
3: Ta škola nevypadala původně tak, jak vypadá teď. Proběhla přístavba školy, jednoho celého křídla, ale jinak si myslím, že právě je krásné to, že ta škola si zachovala tuhle původní podobu.
1: Máte nějaké staré fotografie, jak to tu vypadalo?
3: Fotografie také, ale dokonce to máme v plánu zřídit takovou historickou učebnu. A když právě jsme teď, jak ta škola se vlastně modernizuje, tak jsme některé ty exempláře z těch starých dob schovali a v té historické učebně vystavíme.
1: Říká zástupkyně ředitele Blatnické základní školy Eva Loricová. Ve škole se konalo několik prohlídek a většinu z nich vedli přímo žáci této školy. Mezi návštěvníky byla také čiperná seniorka paní Alena, která i hned všem ukazovala, co kde dříve bylo. Paní Alenko, kdy jste sem chodila do školy a co se tady za ta léta změnilo?
7: Hodně dávno, před 60 lety.
1: Teď jste říkala, že tady byly nějak vyměněny ty místnosti, popište mi to.
7: Tady byla jídelna, tady byla kuchyň a tamhle jsme měli šatnu, to je všechno.
1: A místo toho jsou teď šatny a dílny.
7: Teď jsou tady veliký šatny, tady je nová kuchyň, tam pravděpodobně to přistavili, to tu nebylo, to křídlo tam nebylo tady.
1: V jakých letech to bylo?
7: 64, 65, 68.
1: Zavzpomínala na svá školní léta paní Alena. Z Blatnice Martina Sihelská, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Jakoby nic se blížíme k pondělnímu poledni. Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzií a zda se jim daří lépe ve stínu nebo na slunci? Odpovědi nabídnou za chvilku naše dnešní babské rady.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Babské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známe jich okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížkou si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. A právě čtenářům je určena naše dnešní noční linka, kde se budeme ptát na to, jestli čtete rádi, jestli čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. Vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí. Ptát se bude moderátorka Jitka Lukešová a noční linka startuje chvilku po 23. hodině. My jsme teď před poledními zprávami a také písničkami pro vás. Do 12. hodiny Elton John a Circle of Life.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovarský kraj řeší budoucí fungování protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Nový ročník senior akademie otevírá městská policie Karlovy Vary. V červenci meziročně vzrostla stavební výroba o 1,8%. Odpoledne bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Marek Štětina. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově zůstane v omezeném režimu až do poloviny října. Aby kraj mohl správně nastavit její trvalou otevírací dobu, potřebuje nejdřív vyhodnotit dostatečné množství dat z praxe, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Krajská rada schválila prodloužení dočasné změny provozu, a to do 15. října. Na konci měsíce srpna byl zahájen sběr dat od všech relevantních aktérů zapojených do fungování a využívání záchytné stanice. Získaná data budou následně analyzována a vyhodnocena zejména z hlediska využití.
1: Protialkoholní stanice funguje v omezeném režimu od pátečních 7 hodin ráno do 7 ráno v pondělí. Městská policie Karlovy Vary otevírá už 17. ročník Senior akademie. Tento vzdělávací program pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. O tom, co čeká zájemce v novém ročníku, upřesnila mluvčí karlovarské městské policie Pavlína Masmanidisová.
3: V rámci Senior akademie můžou seniori navštěvovat i sebeobranu. Můžou se těšit třeba na výživové poradenství, cestování, neverbální komunikace, trénink paměti, psychologie vztahu, zabezpečení majetku, arteterapie nebo například dopravní výchovu.
1: Přihlášky je možné vyzvednout do 20. září na městské policii Karlovy Vary. Nový ročník Senior akademie startuje 23. září a studium je zdarma. Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství, naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat taky americký prezident Donald Trump.
4: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
5: Treba robiti vse, щоб тристоронні зустрічі були.
4: Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková prošla přes US Open poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Ukrajinku Kostukovou porazila 2-1 na sety a v dalším zápase ji čeká světová jednička Běloruska Sabalenková. Počasí. Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo, místy slabý déšť, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních na hlavní třídě pod křižovatkou s Ruskou ulicí u Modré cukrárny havarovala dvě osobní auta, dávejte tam pozor. A na silnici z Nové Role do Nejtku u Smolných pecí se pohybovaly ovce. Není jasné, jestli už jsou pryč, tak tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: 12 hodin a 5 minut. Pravé poledne vám přineslo na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zprávy dnes odpoledne s Markem Štětinou. U mikrofonu si už teď slovo bere Zlata Kinská. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si, je to hodina písniček pro vás a na vaše přání. Ta vám budeme plnit na čísle 221 55 37 37 nebo můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a svátek dnes má Regina. Tak hezký den a vše nejlepší.

0: Dospíval Petr Náč na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary svůj známý hit s názvem S nohami na stole. Ať už teď nás posloucháte s nohami na stole, anebo v práci, nebo za volantem, tak vám i tak přeji krásné odpoledne, užívejte čas spolu s námi, nechte si od nás třeba teď v této hodině udělat radost nějakou hezkou oblíbenou písničkou, kterou vám rádi zahrajeme na našich vlnách. Teď budu plnit přání Pepovi z Horního Slavkova, pěkný den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Blantuško, celé vaše rádio. A když dneska prostě takový napůl něco se to tady zatáhlo trošku, takže bychom si dali konec na 74, 75 a bylo by to pro Standu z Dolců, Gerdu do Hranic, Hanzio do Němec pro sestry a pro Kukačky z cukrárny a pro vás samozřejmě a celé vaše rádio a zase někdy naslyšeno, ať se vám daří.
0: Vybral jste tady dnes americkou rockovou skupinu, která pochází z Rally ze Severní Karolíny. 74, 75 už vám hraje. Já vám přeji všem krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

Tak první přání máme za sebou, je splněné, jdeme plnit další. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od skupiny Jojo Band. Písničku Je mi fajn jako vzpomínku na Richarda Tesaříka. Moc děkuji, Karel z Karlových Varů. Karle, rádi zaspomínáme s vámi. Jojo Band, Je mi fajn, krásný den a já doufám, že bude fajn všem.

0: To byla moc hezká písnička od skupiny Jojo Band, Je mi fajn, kterou nám vybral dnes Karel Makovička z Karlových Varů. Moc ho zdravím a teď už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Karlové Vary naši posluchačku Jarku ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den. Hezký den i všem posluchačům. A já jsem dneska vybrala taky americkou skupinu rockovou Kansas. A byla by to od nich písnička Dust in the Wind, taková lirická, a je to něco jako prach ve větru, tak zavřu oči na chviličku a ta chvilka je už pryč.
0: To je vždycky hezký, jak nám vysvětlíte zároveň, o čem to je, aspoň víme. Tak díky, Jarku.
1: Ano.
0: Díky za výběr, thank you. Have a nice day, bye.
1: Very much.
0: Bye, bye. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

písničkách pro vás právě teď dospíval a dohrál Sebastian na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Varysy. Můžete celou tuto hodinu přát, stačí zavolat do čísla na číslo 221 55 37 37 sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a nebo napište e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz, jako to udělala Petra, a ráda by svému muži poslala písničku od skupiny Lucie. Mají prý rádi tuto Chci zas v tobě spát. Přeji krásný den, písnička je jen tak pro radost, tak jsme rádi, že si děláte radost i touto formou. Přejeme pohodový den vám všem s rádem vašeho kraje, které vám v této hodině plní vaše přání. Tak si přejte. Mlčí, že

Dnes je pondělí 7. září a přesně na dnešní den připadá Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu, který vyhlásilo v prosinci 2019 OSN a poprvé se slavil 7. září 2020. Tento den má upozornit na důležitost čistého vzduchu pro lidské zdraví i životní prostředí. A mě tak napadla, že bychom si mohli dát jednu píseň slavnou a takovou ekologicky laděnou od amerického zpěváka Michaela Jacksona z roku 1995. Tak společně za čistý vzduch i v našem kraji, který si myslím, že máme třeba ve Slavkovském lese, tak se tam choďte procházet, jsou tam úžasná místa.

0: Earth Song na vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary, krásná, naléhavá, cituplná, s velmi silným textem píseň fenomenálního skladatele a zpěváka tanečníka Michaela Jacksona. Právě teď už budeme plnit opět vaše přání. Na telefonu je už náš další posluchač a tím je Honza z Mariánek. Pěkný den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánská. Místo Candolina bych chtěl nechat zahrát, protože tu jste neměli. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Jana Bendíka. A písem se jmenuje Bella Ciao a bude to pro moji maminku do Mariánské Lázně a do Pavla do Prahy. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou, krásný den.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byla skupina Roxette na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už vítám našeho dalšího volajícího a tím je Standa z Dolců. Pěkný den.
1: Pěkný den, paní Zlatko. Zdravím posluchače, všechny vaše spolupracovníky, celý Karlovarský rozhlas. A dneska si dám takovou krásnou písničku od kapely Schovanky. Moc se mi to líbí, hraje se to málo, skoro vůbec a myslím si, že by se mohla posluchačům líbit. Zdravím Pepu, Jaromíra, Aničku, prostě všechny ty bombastický posluchače a hlavně vás taky. Mějte se krásně a zase někdy.
0: Díky moc. Tak já už pouštím. Jdeme na Mejdan ve Stodole se skupinou Schovanky. Už je tady. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To byla písnička na přání Standy z Dolců, měla název Mejdan ve Stodole. Jestli dnes něco slavíte a vyrážíte na Mejdan, tak si ho užijte hned po víkendu. Někdy je důvod slavit i v pondělí. A ať už dnes budete dělat cokoliv, ať vám to jde hezky od ruky, mějte se krásně a pohodově, třeba i s rádem vašeho kraje, který vám bude dělat až do večera společnost a klidně i v noci. Poslouchejte třeba i naši noční linku. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia, ten můžete v této hodině využívat pro vaše telefony, vaše přání, tak klidně volejte, ještě stihneme splnit někomu přání, někomu z vás. Já teď splním přání Sylvie, naší posluchačce ze středních Čech, která dnes vybrala zpěvačku Reginu Spektra. Tak já už ji pouštím, posílá ji všem Reginám k svátku, všem dnešním oslavencům, nám do rádia a vám všem posluchačům rádia našeho vašeho kraje.

to byla skupina Činasky na Českém rozhlase Karlovy Vary. Za mnou chvíli přijdou další zprávy na řadu s Markem Štětinou. Vláda jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen benzínu a nafty v uplynulých 2 týdnech. Podrobnější informace s celou už s Markem. Po 13. hodině vás čeká pondělní pořad Osobnosti Česka s Richardem. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Někdy to skáče do té pusy úplně automaticky, ale já věřím, že to znáte úplně všichni. Stále posloucháte rádio vašeho kraje, končí písničky pro vás a na vaše přání. To úplně poslední této hodiny dnes bude písnička na přání Ondry, který posílá svému kamarádovi Feedimu, skupinu UFO a Dr. Dr. Přeji všem krásný den, mějte se pohodově s rádem vašeho kraje, který vám hraje poslední písničku, písniček pro vás na vaše přání, ty další opět zítra.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Ministři jednají o regulaci cen pohonných hmot. Mariánské Lázně odstraní reklamy ze sloupů veřejného osvětlení. V Habartově začíná sloužit nová skautská klubovna. Odpoledne bude oblačno a zataženo, teploty do 24 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Vláda jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen benzínu a nafty v uplynulých dvou týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba.
3: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to teme o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
2: Ze sloupů veřejného osvětlení v Mariánských Lázních postupně zmizí reklamní poutače a propagační panely. Rozhodla o tom městská rada, která chce zejména lázeňskou zónu postupně zbavit takzvaného reklamního smogu.
4: Rozhodnutí o postupném odstranění reklamních oznámení ze sloupů veřejného osvětlení navazuje na nedávno vzniklá pravidla pro vzlet před zahrádek. Technický a dopravní servis teď připraví návod, jak město zakročí v případě porušení pravidel. Dlouhodobé a původní smlouvy na reklamní využití vybraných ploch bude město respektovat, než úplně zaniknou. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Členové skautského střediska Dýmka Habartov o víkendu slavnostně otevřeli novou základnu. Montovaný objekt postavili během 2 let za pomoci krajské a evropské dotace. Areál má sloužit jako zázemí pro skautskou členskou základnu, zároveň ale bude regionálním komunitním centrem, říká vedoucí skautského střediska Lukáš Cupal.
5: Středisko Dýmka má registrováno 145 členů a je tak stále druhým největším střediskem v Karlovarském kraji. I díky tomu, že do Habartova nechodí děti pouze z Habartova, ale i ze spádových oblastí a od letošního září tedy s náma bude sdílet prostory lesní klub.
2: Německá policie vyšetřuje další poškození elektrické infrastruktury. V centru Berlína v noci schořela elektrická stanice. Informovala o tom berlínská policie na sociální síti X. Napsala, že incident vyšetřuje a že požár nenarušil dodávky elektřiny. Bulvární deník Bild informoval, že v severním Porýní ve Westfalsku ve městě Wesel zasahovala policie u elektrické rozvodny kvůli díře v plotě areálu. Zatím není jisté, jestli incidenty souvisí se sabotážemi z minulého týdne. Sport. Turecké volejbalistky obhájily titul z mistrovství Evropy. Itálii porazili 3-2 na sety a zároveň si vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo, místy slabý déšť, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biozátěž je dnes mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pokud byste chtěli jet do Německa přes horu svatého Šebestiána na Chomutovsku, tak je přechod až do 14:30 uzavřený kvůli nehodě na německé straně. Jinde u nás v regionu teď nemáme hlášené žádné nehody, provoz je plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
6: Je naprosto

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry. Všechny tři jsou blondýnky. Teta a její segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stále jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tou Slovenkou, tetou Magrou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF OVI, všechny OVI jako, já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak LI na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo? Jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou nebo se zabíjejí nebo si jsou nevěrní nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakýho
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že se říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm-hmm. To mně přijde jak obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety s nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako já nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď mi ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nacházíme.

0: artefakt, jo? Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam takhle obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, toho bálu, že?
0: No. Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
1: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
0: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
1: asi jo,
0: což je nejslavnější komedie, ano, černobílá, ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali, já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
1: Jirka Mádl se tam schová, ano.
0: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
1: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
0: Šílený.
1: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
0: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Když vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
1: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
0: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
1: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
0: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
1: Zóně off.
0: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo, a ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý, jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že můžu nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu. Mhm.
0: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Vláda schválila růst minimální mzdy, od ledna se má zvednout o 2,5 tisíce korun. Karlovy Vary postavili u fotbalového hřiště v Počernech zastřešené pódium. Sokolov nechal vyměnit hodinový stroj na věži kostela na Starém náměstí. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. Lázeňské lesy a parky dokončily v Počernech stavbu zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními obyvateli, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Podrobnosti dodává ředitel Lázeňských lesů a parků Stanislav Dvořák.
2: Může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny nebo narozeninové oslavy, takže takový víceúčelový multifunkční altánek v blízkosti tady kulturního centra v Počernech.
0: Sokolov nechal opravit mechanismus věžních hodin v kostele svatého Jakuba Většího na Starém náměstí. Město se na výměně muselo dohodnout s římskokatolickou církví, která kostel vlastní. Na noční odbíjení hodin si v minulosti stěžovali obyvatelé okolních domů, říká vedoucí odboru správy majetku Renata Paceltová.
3: Teď jsme tam nechali dát takový počítač, je napojený na Wi-Fi a nebudou se spožďovat, zrychlovat a při výpadku se vlastně hned nastaví správný čas a můžeme v těch nočních hodinách ty hodiny vypnout a nebudou odbíjet.
0: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začalo po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou. Tu se pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
4: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Z fotbalové Slávie odchází brankář Jindřich Staněk. Český reprezentant totiž míří na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Pražané to oznámili na svých sociálních sítích s tím, že se golman může v zimní přestávce do Edenu vrátit.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, nejvyšší denní 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupni 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ještě zhruba půl hodiny zůstává uzavřen hraniční přechod do Německa, hora svatého Šebestiána na Chomutovsku. Důvodem je vážná dopravní nehoda na německé straně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a půl minuty po 14. hodině skončily zprávy s Markem Štětinou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vás poinformoval nejen o tom, co se děje u nás v regionu, ale také i v domově nebo u nás doma a v zahraničí. Za malou chvíli vás čeká další díl rubriky Co v učebnicích nebylo, který vám dnes nabídne zajímavosti o mrtvém moři, více s Martinem Písaříkem. Máme pro vás připravené kulturní pozvánky na akce, které se dnes u nás konají v našem regionu. A v této hodině také budeme společně nakupovat a prodávat. A dnešní příběh vám povypráví Lukáš Bechyně, před lety úspěšný atlet, který ale propadl drogám. Tak pár minut po půl třetí uslyšíte velmi osobní příběh. Zůstaňte s námi, s vámi Zlata Kinská, přeji vám příjemné odpoledne. Je tu pondělní dobré odpoledne, rádio vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

vlném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Tipy pro volný čas.
1: Kurz paličkování dnes odpoledne připravili v Městské knihovně Ostrov. Zájemci si mohou vyzkoušet základy této jemné techniky a vytvořit si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou pro všechny hrdule, paličky, špendlíky i háčky. Akce je až do 18 hodin. Městská knihovna Chodov vás zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, může si do 18 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. Karlovarská hvězdárna vás láká dnes v 18 hodin na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií i současnou činností observatoře. Za dobrého počasí bude možné pozorovat noční oblohu. Jeden knihovnický kvíz pro vás připravili od 18 hodin ve Františko-Lázeňské městské knihovně. Návštěvníci budou hledat odpovědi na otázky z oblasti, jako je literatura, historie, příroda, věda, film a také společenský život. I v pondělí mají otevřeno na hradě Loket, tak můžete vyrazit. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Je to takový unikát u nás v Karlovarském kraji. A ještě jedna pozvánka na závěr pro vás všechny, a to v Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordána Tančeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil také grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. Tak jestli dnes někam vyrážíte, užijte si to třeba i za nás. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu. Pište na studio.vary@rozhlas.cz, mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, kde najdete spoustu informací a zajímavostí i od nás z Karlovarského kraje a také samozřejmě i z našeho vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pro vás ať už další písnička z těch, které nestárnou. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krásné odpoledne.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Od sportu k drogám, od drog k protidrogové prevenci. To je v jedné větě shrnutý životní příběh Lukáše Bechyně z Plzně. Příběh, který by vydal na román. Aktuálně si ho můžete přečíst v preventivně zaměřené knížce s názvem Mami, tati, já to jen zkusil. Lukáš byl úspěšným mladým atletem. Jeho hlavní disciplínou byly víceboje. Následně se zamiloval skok o tyči.
2: Jsem mnohonásobný mistr a vícemistr České republiky. Byl jsem na mistrovství juniorů světa. Byla to moje první zkušenost s mistrovstvím světa, takže člověk jako nepodal nějaký zázračný výkon, ale jako zkušenost super. No a pak jsem se pohyboval delší dobu v té širší reprezentaci.
3: V jakém okamžiku a proč se ten vzestup, na kterém jste rozhodně byl, změnil v pád?
2: Bylo to v mých 21 letech, kdy jsem trošku i stagnoval s výkonem a hlavně přišlo zranění, které se se mnou táhlo delší dobu na odrazový noze. Měl jsem dlouhodobý chronický záněty a nemohl jsem sportovat. Nepřeju to nikomu ze sportovců, ono je to i v životě, když se prostě dlouhodobě nedaří a něco se stane, tak člověk prostě nezažívá dobrý stavy, dobrý pocity a tyhle momenty jsou tak jako křehký, že může v ten moment přijít nějaký kamarád a říct, hele, pojď, vyzkoušíme něco a člověk prostě, když k tomu nemá informace, což jsem byl i já, tak jsem bohužel udělal to rozhodnutí, zkusil jsem to a pak se to zvrhlo. No
3: já si říkám, že v době, kdy jste byl opravdu mladý, v té době, kdy vám bylo těch 21, už tady fungovaly nejrůznější protidrogové preventivní programy, že jste ty informace mohl mít.
2: Budu upřímně, já jsem zažil přednášku, když jsem byl na základce, ale tam přišel chlapík nebo dva chlapíkové, jeden, co nám přednášel, tak mi přišel, že je ještě na drogách. To jako byla moje zkušenost. Ale asi hlavně tím, že já jsem sportoval a měl jsem ten život úplně jinde, ten fokus, jako to zaměření, tak pro mě ty drogy nebylo nic jako zajímavého. Ano, těch preventivních programů tady bylo víc, to je pravda, než v dnešní době, ale otázka kvality.
3: Říkáte, že drogy vás vůbec nezajímaly, ale přesto jste je zkusil.
2: No, ono právě tam je zrádný to, že v těch horších chvílích, kdy se člověk necítí dobře, může přijít nějaký ten váš kamarád. Třeba nemusíte mít v ten moment úplně super vztah s rodičema a prostě jemu důvěřujete. A když vám něco nabídne, tak mu prostě důvěřujete a to je právě ten problém.
3: A to byl potom průšvih. Jak dlouho jste v drogové závislosti lítal?
2: Ono to bylo takový postupný, jako nevinný nějakým kouřením marihuany ze začátku, potom to po nějakých 2-3 letech přišlo k tanečním drogám, že jo, party a tak dále. No a asi po 3, 3,5 letech jsem se dostal bohužel k pervitinu. A tam to šlo jako potom velmi, velmi rychle, no. Takže když to celý sečtu, je to zhruba 5,5 roku, skoro 6 let.
3: Naštěstí u vás přišel další okamžik zlomu. Rozhodl jste se s drogami přestat.
2: Bylo to v moment, kdy já jsem se předávkoval, protože jsem zkombinoval různé drogy dohromady a bylo to hrozný zážitek, nikomu to nepřeju. Asi jsem zažil klinickou smrt, nevím, co to je, myslím si, že jsem byl dost blízko a po 2-3 dnech, kdy jsem se z tohohle jako šíleného stavu probral, tak mi docvaklo, že už jsem se nemusel jako probudit a to byl ten zlom.
3: A jak se vám povedlo zbavit se drog? Zvládl jste to sám nebo jste potřeboval odbornou pomoc?
2: Já musím říct, že v té době to bylo s bývalou přítelkyní, my jsme si řekli, že s tím končíme a já jsem samozřejmě potom i hledal cesty, jak sám sobě pomoct, jak psychicky, tak i samozřejmě fyzicky a dostal jsem se k preventivnímu programu, řekněme drogám, řekněme životu, který dělal protidrogovou akci Cykloběh za Českou republiku bez drog a vlastně jeden chlapík mě s tím zakladatelem seznámil, mně se to velmi líbilo, protože to byl sport. Kombinaci s protidrogovou prevencí. Poradili mi, co dělat, jak dělat prostě určitý věci. Jako musel jsem si nechat nějaký chvíli pomoct, ale to nejdůležitější bylo to moje osobní rozhodnutí a ty akce k tomu, že s tím chci přestat.
3: Posledních víc jak 15 let také pomáháte. Jsou teď preventivní programy lepší, než bývaly za vašeho mládí? Kdybyste byl dnes ve stejné situaci, myslíte si, že třeba díky těm preventivním programům byste do toho už nespadl, byste už drogy nebral?
2: Dneska ty programy jsou mnohonásobně kvalitnější, než byly kdysi, ale nejde to říct zase úplně o všech. Jo? Ale já vím jednu věc jistě, že kdybych ty informace, které já mám dneska, měl kdysi, když jsem dělal to rozhodnutí, že to zkusím, tak já si myslím, že se rozhodně rozhod jinak.
3: Máte za sebou kolem 1000 přednášek pro více než 35 000 dětí. S manželkou Jitkou jste společně napsali a vydali knížku Mami, tati, já to jen zkusil. Co plánujete v tomto směru dál?
2: speciální preventivní den pro rodiče s dětma, který může zachránit budoucnost jejich dětí. To je věc, na který teď budeme pracovat, protože vzdělat rodiče a zároveň vzdělat děti. Já s tím mám obrovskou zkušenost, že oni potom ty rodiče poprvé i ty děti jsou schopní to téma drog otevřít a ta komunikace je strašně důležitá, takže tohle plánujeme.
3: Lukáš Bechyně a jeho životní příběh ukazují, že zbavit se drogové závislosti je možné.
2: Vím, jak chutná to dno, ale taky vím, jak chutná ten návrat zpátky. Nejdůležitější, co člověk by měl v životě udělat, je to skutečné rozhodnutí a s tím i ty následné akce. Tak se to dá zvládnout.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:45. Právě teď s námi můžete nakupovat a prodávat, tak učiníte, pokud potřebujete nabídnout ve vysílání něco ostatním našim posluchačům. 221 55 37 37, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás také vždy e-mail studio.vary@rozhlas.cz. I na něj můžete posílat své nabídky a poptávky. Ve vysílání už teď ale vítám živě našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Dobrý den přeju, já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré kapesní hodinky na ruku nejdou si, můžou být aj na baterii, staré butíky a starou bižuterii. Na čísle 607 542 652. Děkuju moc a nashledanou.
2: Připomeňte mi prosím vás, z jakého místa voláte?
3: Pardubický.
2: Z Pardubického kraje. Tak jo, tak paráda, děkujeme. Zdravíme do Pardubického kraje ze západních Čech. Mějte se krásně, naslyšenou. Tak to byl náš dnešní první inzerent. Poznamenala jsem si telefon 607 542 652. Tak pokud máte nějaké starší kapesní hodinky, jdoucí, nejdoucí, na baterii, mohou být samozřejmě jakékoliv a jakoukoliv bižuterii starší, tak určitě volejte 607 542 652. To je náš volající inzerent z Pardubického kraje. My samozřejmě nabízíme pro kohokoliv z vás, komu je více jak 18 let, možnost nabízet spolu s námi ve vysílání. Nic z toho, co budete nabízet nebo poptávat, nesmí souviset s vašimi obchodními činnostmi, tak na to myslete. A v rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou. Tak telefon 221 55 37 37. Rozhlasová inzerce je pro vás připravená vždy v tomto čase, v dobrém odpoledni od pondělí do pátku. Připravený je pro vás také pravidelně e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo si nestihne poznamenat, mrkne na web vary.rozhlas.cz, tam je sekce s kontakty a můžete nám samozřejmě napsat třeba i přes tento kontakt, který tam najdete na náš rozhlas, Český rozhlas Karlovy Vary. Tak 221 55 37 37, to je telefon, který musíte vytáčet, pokud s námi chcete inzerovat, anebo v příští hodině soutěžit. Tak určitě je pro vás připravená dnes krásná cena, tak zůstaňte s námi a soutěžte.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
1: Ty jsi má levandulová.
0: České písničky. Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. U Františkových lázní začíná oprava úseku silnice první třídy. V Novém Sedle přibylo přes 50 parkovacích míst. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinou současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. U Františkových lázní dnes začíná oprava silnice první třídy v úseku mezi Zátiším a Americkou. Úsek je dlouhý téměř 3 kilometry. V průběhu stavebních prací bude silnice částečně uzavřená. Kyvadlovou dopravu budou řídit pracovníci stavby, mimo pracovní dobu pak semafory. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Na silnici první třídy číslo 21 u Františkových lázní vyměníme povrch vozovky, upravíme krajnice a pročistíme příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace. Celá akce potrvá měsíc a vyjde na 27 milionů korun.
3: Sídliště v Tovární ulici v Novém Sedle má nová parkovací stání. Přibylo jich víc než 50 a podle vedení radnice mají zlepšit parkování na sídlišti.
5: Nová parkovací místa vznikla v Tovární ulici v prostoru před garážemi. Radnice tam nemusela omezovat veřejný prostor. Stavba 52 stání vyšla na 4,5 milionu korun a město ji hradilo ze svého rozpočtu. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
3: Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednáních amerických vyslanců v Moskvě a v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to hovořit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory.
0: Sport.
3: České basketbalistky po dvou porážkách a už bez šance na postup do play-off nastoupí v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa proti jistým čtvrtfinalistkám Američankám. Obhájkyně titulu, světové jedničky, úřadující olympijské vítězky a hvězdy WNBA vyzvou v Berlíně od 20:45. Trenérka Romana Ptáčková po těsné prohře po prodloužení s Číňankami dá ve třetím zápase během 4 dnů větší šanci i reprezentantkám, které zatím tolik prostoru nedostali nebo vůbec nehráli.
6: V posledním utkání, které nás čeká, už bude velká únava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž zítra střední na stupni 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech na Sokolovské ulici kousek od Elite bourala dvě osobní auta. Na místo vyrazili hasiči a záchranáři, projíždějte tam opatrně. Další nehoda je v katastru obce Oloví směrem na Horní Studenec. Tam bouralo jedno osobní auto, čeká se na odtah a silnice je neprůjezdná, protože je úzká.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodina 5 minut po zprávách s Markem Štětinou pokračuje pondělní dobré odpoledne s datem 7. září se Zlatou Kinskou. Já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech a hezké odpoledne. Karlovy Vary hostily o víkendu mistrovství republiky atletických družstev. Za týden se zase v lázeňském městě budou prohánět nejlepší světoví triatlonisté. Nejen o tom bude dnešní pořad sportovní minuty, který vás čeká už za mlou chvíli. Naším dalším tématem v této hodině bude skautský oddíl Dýmka Habartov. Jeho členové si před lety vysněli novou moderní základnu. Podrobnosti uslyšíte k tomu pár minut po půl čtvrté. No a chvíli před 16. hodinou pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstaňte s námi, ať nechybujete a máte hlavně pohodové odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po prázdninách je tu znovu pravidelný pondělní pořad Sportovní minuty. Dnes se zaměříme na fotbal, házenou, triatlon a také atletiku. Tak pěkný poslech. Tým házená Kinžvart prohrál po výhře nad Zlínem ve druhém interligovém kole na palubovce Dunajské Středy 25-35. Přestože v polovině zápasu byla ztráta Západočešek pouze jednogólová. Vysvětlení má kapitánka Katka Dresslerová.
2: Na konci prvního poločasu jsme dostali úplně v poslední sekundě dvouminutový trest. Já jsem dostala za strčení spojky a do druhého poločasu jsme šli tedy hned do oslabení. Při oslabení jsme dostali dva nebo tři rychlý góly a bohužel jsme začali dělat víc technických chyb a tým tak moc vyspěle, jako je Dunajská Streda v takové kvalitě, okamžitě každou naší chybu trestal rychlým protiútokem a gólem.
1: A jdeme na fotbal do čtvrté ligy. Nováček soutěže Hvězda Cheb podlehl na svém trávníku Psárům 1-5. Karlovy Vary prohráli s Vyšehradem 3-4, přestože v zápase vedli. Více už trenér Slávie Marián Geňo.
3: Soupeř vyrovnal a od té chvíle se ten zápas zlomil. Vyšehrad cítil šanci. My naopak jsme ztratili kontrolu nad tím zápasem. Spousty balónů jsme tak zbytečně ztráceli. Dělali jsme věci, které neděláme. Vůbec nám nedařilo. Z toho důvodu pak i třeba Vyšehrad bych řekl, že se dostal do vedení. Přesto se nám podařilo, pět minut před koncem vyrovnat. Ale vlastně v 90. minutě jsme tak naivně školácky udělali vlastně penaltu.
1: Sokolov zvítězil ve Slaném 2-1 ke spokojenosti trenéra Lukáše Kislingera.
4: Chtěl bych kabinu pochválit za to, jak zodpovědně k zápasu přistoupila a jak skvěle kluci přenesli náš taktický plán na hřiště. Fyzicky jsme to zvládli na jedničku a potvrdili jsme si, že vysoká intenzita tréninku nese své ovoce. Utkání mělo vynikající tempo i kvalitu a domácí nás donutili sáhnout si na dno. Hrálo se nahoru dolů, ale tým ukázal obrovský charakter a mentální sílu.
1: Ostrov porazil Velvary 3-1. V Karlových Varech proběhlo mistrovství republiky atletických družstev. Mezi ženami královal tým USK Praha. Mezi muži triumfovali závodníci Dukly Praha. Třetí Škodě Plzeň pomohl svými výkony karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Na stovce třetí v osobním rekordu 10,54 sekundy.
5: Super, musím říct, že ta atmosféra je fakt jako hustá a ten stadion je úplně nepřipravený, než na to jsem zvyklý, no, takže fakt úžasný, no.
6: V dresu Škody Plzeň, třetí místo na stovce, čas 10,54, spokojenost s tímhle výkonem?
5: Já musím říct na to, co jsem tuhle sezonu zažil, prasklina v obratlu, tak já jsem spokojený s výsledkem.
1: A na závěr je tu pozvánka na triatlon. Karlovy Vary budou v neděli opět hostit závod mistrovství světa v tomto krásném a náročném sportu. Do lázeňského města už se těší také nejlepší Češka loňského klání Tereza Zimověnová.
7: Karlovy Vary, to je fenomén. To nikde ve světě takový závod neexistuje. Nádherný místo, perfektní organizace, vždycky tam jsou fanoušci, nikdy to není jako mrtvá kulisa, takže někdy tam hraje kapela na kopci, takže já to úplně miluju. Pro mě je to skvělá reprezentace Česka, lidí jako Čechů, co prostě zvládnem. Já když to jedu, tak to všechno takhle cítím a cítím i ty fanoušky, jak oni mi dodávají energii, takže v tom prostě ten závod je absolutně jako světová třída.
1: Tolik první zářijové sportovní minuty. Hezký zbytek dne a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.

Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

tméně bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Zítra máma Radek Kirke na Českém rozhlase Karlovy Vary hit z roku 2001. Skladba tehdy vyšla na desce 12 nej a patří k největším hitům této skupiny. Text této písničky začíná známými slovy. Zítra mám svůj den, zítra se mi

0: splní moje tajné přání, můj sen. A členové skautského oddílu Dýmka Habartov si před lety také něco vysnili. Moderní základnu. Její skautské středisko o víkendu slavnostně otevřelo právě tuto novou základnu a v Karlovarském kraji je v současné době nejmodernější. Navíc by měla poskytnout prostory k využití i k dalším regionálním spolkům a organizacím.
1: Tady ta místnost je úplně největší a bude sloužit pro oddíly, když budou chtít být jakoby všichni spolu.
2: Právě začíná prohlídka nového sídla habartovských skautů. Montovaná dřevostavba má dvě podlaží, moderní kuchyň i zázemí pro takzvaný skautský potěr.
3: Teďka stojíme v místnosti, kterou jsme nazvali Rarážkovna pro ty nejmenší předškolní děti, které tady budou snad dovádět.
4: Říká zástupce vedoucího skautského střediska Dýmka Daniel Rozmahel. My jsme spolu v prvním patře, uprostřed slavnosti otevírání klubovny. Co všechno jste dnes zájemcům ukázali?
3: Všem, co dorazili, tak jsme ukázali ty prostory, které jsme si vysnili a které jsme si nechali postavit.
4: Čeho vy si na tom nejvíc ceníte?
3: Určitě toho, že se povedlo sehnat všechny peníze na stavbu a dokončení celého toho projektu. Určitě si nejvíc ceníme toho, že to je konečně dokončený a můžeme začít používat.
4: Celá ta klubovna měla vlastně fungovat po dokončení jakýmsi moderním způsobem. Mělo se z ní stát komunitní centrum. Jak to vidíte?
3: Ten záměr tam pořád je. V rámci projektu stavíme domek pro komunitní zahradu. Sdílíme naše prostory s lesní školkou Sokolí hnízdo a už máme i naplánovanou na podzim první krajskou skautskou velkou akci, která bude vůdcovský kurz Rumpál. Je to vlastně zkouška pro vedení oddílu, taková ta naše nejvyšší hlavní kvalifikace.
4: Paní Mirka si právě prošla novou stavbu, co na to říkáte?
5: No je to nádherný, i když to není jako samozřejmě srub klasický, že to do té moderní doby, dneska jsou děti taky moderní, takže tomu to odpovídá.
4: Novou skautskou klubovnu přišel obdivovat je Petr. Co vy na to říkáte, na to, že dílo je u konce?
6: Konečně to mají hotový a mají to připravený pro další skauty, co přijdou.
4: Paní Věra stojí vedle nové klubovny, co vás na ní nejvíc zaujalo?
7: Vlastně moc se mi líbí, jak využívají už i nové technologie, jak myslejí dopředu, jako mají tam soláry, že jo, perfektní je to.
2: Nová základna obsahuje také málo vídané designerské prvky. Patří mezi ně třeba nezvykle velké otvory vyplněné záchranářskou sítí a spojující přízemí klubovnu s místností v prvním patře.
3: Říkáme tomu válecí sítě, jsou to napnutý bezpečnostní zachytávací sítě z LAN. Dá se na tom ležet, dá se na tom sedět. Myšlenka je, že se ty prostory budou dát oddělit. Musíme vychytat všechny mouchy a musíme přijít na to, který řešení vlastně bude nejlepší.
2: Dodává za skautský oddíl Daniel Rozmahel. Nové zázemí pro více než 200 členů skautského oddílu Dýmka vznikalo i díky dotacím přes 2 roky. Z Habartova u Sokolova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla písnička Kytka a skupina Brontosauři a my si teď o jednu kytku společně zasoutěžíme. Pojďme na to. Tak nejprve vám řeknu telefon sem k nám do Karlovarského studia, abyste mohli začít vytáčet, tak 221 55 37 37, dobře u toho poslouchejte. O co tady budeme soutěžit? Také na podzim přiveze firma Florea kytice dle vašeho výběru kamkoliv po celé České republice. A to buď frézie, chryzantémy, pivoňky nebo růže, které potěší i třeba jako dekorace do vašeho domova nebo jako krásný dárek někomu z vašich blízkých. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 kusů čerstvých květin, kterou si můžete vyzdobit domov nebo udělat radost někomu z vaší rodiny, někomu blízkému. Tak volejte do studia 221 55 37 37 a až se k nám někdo dovolá, tak já mu položím přímo v živém vysílání otázku. Hezký den, vítejte. Zlatakinská Český rozhlas Karlovy Vary, kdo pak je na druhé straně naší telefonní linky?
1: Sokolo.
0: A kdo pak nám volá?
1: Petr ze Sokolova.
0: Petr, to jsem neslyšela, Petře. Hezký den, vítejte. Tak, já mám dneska takovou speciální otázku na vás. A ta první bude, komu dáte kytici, když ji vyhrajete?
1: Manželce.
0: A jaké růže má, teda jaké kytky má ráda manželka, to jsem vám trošku napověděla, růže určitě taky.
1: No, růže, červený.
0: Jednoznačně. Tak to byla moje intuice, že jsem to tak rychle vystřelila od boku. Dobře, tak jo, a chtěl byste vyhrát?
1: Určitě.
0: Tak jo. Dnes jsem pojala soutěž trošku jinak, než jste zvyklí. Tak kytice je vaše, udělejte manželce radost, jsem ráda, že jí pošlete krásnou kytici z růží, které má ráda. Uděláte jí určitě radost, teď mi každopádně udělejte radost, když mi zůstanete na telefon, abychom se domluvili na předání.
1: Ano, děkuju moc.
0: Mějte krásný den, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co děláš, to dělej rád, zpíval Valdemar Matuška na Českém rozhlase Karlovy Vary. Třeba i řízení auta dělejte rádi. To člověk dělá rád, zvláště když se na silnicích v hustém provozu cítí bezpečně. Tak si s námi teď osvěžte pravidla právě silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná, je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu. Za malou chvíli další zprávy s Markem Štětinou, včetně Zelené vlny. Zůstaňte s námi, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5 let v UNESCO. V Sokolově pokračuje oprava místního zámku. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně oslaví na konci týdne 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy trvající 3 dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale taky na infrastrukturu a moderní mobilitu. První den oslav bude v Mariánských lázních. Podle infocentra začne na nádraží, pak na kolonádě a večer u lesního mlýna. V sobotu se oslavy přesunou do Karlových Varů, kde vznikne ve Dvořákových sadech UNESCO park. Oslavy doplní festival Vary září. A neděle bude patřit Františkovým lázním, kde navážou na Chebský den železnic a otevřou některé běžně nepřístupné architektonické památky. Sokolovské muzeum dokončilo opravu části přízemí zámku za 18,5 milionu korun. Rekonstrukce trvala rok a půl. Evropská dotace pokryla většinu nákladů a přispěl taky Karlovarský kraj. V opravených prostorech je knihovna s baratelnou, edukační centrum a menší výstavní prostor, říká pedagožka Sokolovského muzea Jitka Třísková.
3: Tímhle s tím posledním projektem byly zrekonstruované i části zámku, kde byla původně dětská knihovna. Je tam teďka to edukační centrum, pak tam byly zrekonstruované ty sociálky, byla tam udělaná ta expozice zdarma a ta čítárna, tak ta ještě na tu rekonstrukci čeká.
0: V Srbsku pohřbívají odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rozloučit se s ním přišli tisíce lidí. Mezi nimi mnoho srbských válečných veteránů a podporovatelů, kteří oslavovali tehdejší bosensko-srbský režim. Glorifikace Mladiče dnes odsoudila Evropská unie. Takové projevy jsou podle prohlášení 27 v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami a nemají místo ani v Evropské unii, ani v zemích ucházejících se o členství.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dvě auta bourala v Karlových Varech na Sokolovské ulici, kousek za Elite, jezdilo se tam kyvadlově, možná už ale bude nehoda každou chvíli odstraněna a na silnici 7 z Chomutova je stále uzavřen hraniční přechod Hora svatého Šebestiána.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
5: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
4: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávěli.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta aromata...
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil pobřeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrthodinu a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se jen napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: A v angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě tam arabské.
2: Pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: S hlavou na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její
3: hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale
2: ano.
3: Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovská.
2: Dobrá,
3: tak,
2: ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni byli.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem, víš?
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde protisměru.
10: Ne.
9: Já vím, já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prknu
10: pod hlavu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: nebo,
2: žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
10: ne, no
2: nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mhm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední
10: rozumím.
2: Slova vyšla
10: ne, ne, já ne. To nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak
10: ano,
2: a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
10: svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si

0: otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
0: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat, bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško, kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
0: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
0: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht... To...
1: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
0: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
0: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
0: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
0: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
0: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
0: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
0: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak krásná dvojice, zatím tedy i Vanžerová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
4: Pracovně bohužel ne.
3: Ani
4: ne.
3: S jedním?
4: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Mm-hmm. Už je to moc dávno.
3: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
4: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
3: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo na čisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak,
4: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
3: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
4: Ano, to byly tyhle takové ty typicky televizní inscenace. Hmm. Ano.
3: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
4: No... Ježišmarja,
3: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
4: Ano, u pana Rizera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
3: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
4: Ano, u něho často, u pana Rizera Kachyni. Mm. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
3: S Krejčíkem jste točila?
4: Ne, taky bohužel.
3: Bohužel ne.
4: Bohužel ne.
3: Možná štěstí.
4: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
3: ano.
4: Že byl úžasný.
3: Petr to
4: a
3: říká.
4: A jeho, no, takovým, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
3: Ano, a herečka měnil zuby.
4: Ale
3: a
4: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že

0: že to byla veliká pocta. A že tak my jsme se úplně osobně, jsem ho jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal. To bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekl.
0: To bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Jízdišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná, žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravujem paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nových dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory. Ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Tyk jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmálo, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale
3: ani,
1: to už
3: ani
1: by bylo
3: tenkrát, když jsme
1: tak...
3: byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás Patriku, zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to
5: děkuju,
1: říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká, podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalejchu sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce.
8: To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník.
6: Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. No. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu vám kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Vláda neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. Silniční úsek u Foglova mlýna u Kinčperka na Tohří bude od zítra opět průjezdný. Unie Grónsku poskytne 200 milionů eur na rozvoj. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Na úvod jedna aktuální zpráva. U Vintířova zasahují 4 jednotky hasičů u povrchového požáru skládky. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka s tím, že požár se podařilo dostat pod kontrolu. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Most u Foglova mlýna u Kinčperka nad Ohří bude od zítra opět průjezdný. Řidiči ale musí v místě počítat se zúžením vozovky kvůli dokončovacím pracím. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
4: Most na silnici 2124 Foglův mlýn bude opět v provozu. Na místě budou nadále probíhat dokončovací práce a řidiči musí počítat s dopravním omezením. V místě stavby bude vozovka dočasně zúžena. Omezení potrvá nejdéle do konce září.
2: Originální kostýmy, dobový obývací pokoj a poslechová místnost, velkoformátové zajímavosti, fotokoutek a interaktivity pro malé návštěvníky. To všechno nabídne výstava, která bude otevřena v Alžbětiných lázních v Karlových Varech. Víc prozradil za realizační tým Jan Porada.
5: Je před námi výstava Putovní, kterou jsme zahájili na jaře v Třešti. Je to výstava u příležitosti 60. výročí uvedení pilotního dílu seriálu Pana Tau, kultovního, už by se dalo říci, a my ji přivezeme 8.9. do Karlových Varů.
2: Slavnostní vernisáž v Alžbětiných lázních bude 8. září v 17 hodin. Expozice je realizována se svolením syna scenáristy Oty Hoffmana. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur v přepočtu skoro 5 miliard korun v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuuku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov nebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro Gróňany a zajistit větší a silnější přítomnost Evropské unie v Grónsku. Sport. Český atlet Patrik Schorm ukončil kariéru, informoval o tom Český atletický svaz. Schorm je historicky druhým nejrychlejším Čechem na trati 400 metrů. Svého největšího úspěchu dosáhl před 3 lety, kdy získal na mistrovství světa v Budapešti bronz ve štafetě na 4x400 metrů. Počasí. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupni 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Klášterci nad Ohří v Polní ulici bourala dvě osobní auta, překáží tam provozu, projíždějte opatrně. A na silnici 21 mezi Velkou Hleďcebí a Starou Vodou v takzvané Houpačce je odstavený valník, který brání provozu asi na polovině silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Lázeňská města, Krušné hory, příběhy lidí i každodenní život v regionu a Karlovarský kraj v souvislostech, to je právě teď Den v kraji, který začíná 4 minuty po 17. hodině. Je pondělí s datem 7. září. V Habartově mají skauti novou základnu, moderní dřevostavba obsahuje klubovny, společenskou místnost i takzvanou rarážkovnu. Tak o tom bude reportáž, kterou nabídneme krátce po 17:45. Karlovy Vary hostili o víkendu mistrovství republiky atletických družstev. Za týden se zase v Lázeňském městě budou prohánět nejlepší světoví triatlonisté. Nejen o tom bude pořad Sportovní minuty. Za každou velkou kulturní akcí stojí lidé, kteří věnují spoustu času, energie a také nadšení. My vám dnešním dni v kraji jednoho z nich představíme. No a seniorské spolky čím dál častěji výjíždějí na výlety do přírody a za kulturou. Jak to v takových spolcích vlastně chodí a kam konkrétně vyráží, to pro nás zjišťovala naše regionální stopařka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Městská policie Karlovy Vary otevírá už 17. ročník Senior akademie. Na jaké zaměření se můžou seniori v kurzech například těšit, upřesňuje mluvčí Karlovarské městské policie Pavlína Masmanidisová.
2: Cestování, neverbální komunikace, trénink paměti, psychologie vztahu, zabezpečení majetku, arteterapie nebo například dopravní výchovu.
1: Tento vzdělávací program pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici první třídy číslo 21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Americkou. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Silnice zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena Kyvadlově. Práce za 27 milionů korun začaly dnes a potrvají 2 měsíce. Členové skautského střediska Dýmka Habartov o víkendu slavnostně otevřeli novou základnu. Montovaný objekt postavili během 2 let. Kolik má spolek členů, říká vedoucí skautského střediska Lukáš Cupal.
3: Středisko Dýmka má registrováno 145 členů a je tak stále druhým největším střediskem v Karlovarském kraji.
1: Více se dozvíte krátce před 6:15. Lázeňské lesy a parky dokončily v Počernech stavbu zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními obyvateli, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově zůstane v omezeném režimu až do poloviny října. Aby kraj mohl správně nastavit její trvalou otevírací dobu, potřebuje nejdřív vyhodnotit dostatečné množství dat z praxe. A naše regionální stopařka nás dnes po 17:30 zavede za seniory do Velké Hlicebe.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Pondělním odpoledním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary, konkrétně Den v kraji s datem 7. září. Je 17 hodin a 14 minut a my se teď vypravíme za skautky. Skautské středisko Dýmka v Habartově slavnostně otevřelo novou základnu. V Karlovarském kraji je v současné době nejmodernější, navíc by mělo poskytnout prostory i dalším regionálním spolkům a také organizacím.
1: Tady ta místnost je úplně největší a bude sloužit pro oddíly, když budou chtít být jakoby všichni spolu.
2: Právě začíná prohlídka nového sídla habartovských skautů. Montovaná dřevostavba má dvě podlaží, moderní kuchyň i zázemí pro takzvaný skautský potěr.
3: Teďka stojíme v místnosti, kterou jsme nazvali Radáškovna pro ty nejmenší předškolní děti, které tady budou snad dovádět.
4: Říká zástupce vedoucího skautského střediska Dýmka Daniel Rozmahel. My jsme spolu v prvním patře uprostřed slavnosti otevírání klubovny. Co všechno jste dnes zájemcům ukázali?
3: Všem, co dorazili, tak jsme ukázali ty prostory, které jsme si vysnili a které jsme si nechali postavit.
4: Čeho vy si na tom nejvíc ceníte?
3: Určitě toho, že se povedlo sehnat všechny peníze na stavbu a dokončení celého toho projektu. Určitě si nejvíc ceníme toho, že to je konečně dokončený a můžeme začít používat.
4: Celá ta klubovna měla vlastně fungovat pro dokončení jakýmsi moderním způsobem. Mělo se z ní stát komunitní centrum. Jak to vidíte?
3: Ten záměr tam pořád je. V rámci projektu stavíme domek pro komunitní zahradu. Sdílíme naše prostory s lesní školkou Sokolí hnízdo a už máme i naplánovanou na podzim první krajskou skautskou velkou akci, která bude vůdcovský kurz Rumpál. Je to vlastně zkouška pro vedení oddílu, taková ta naše nejvyšší hlavní kvalifikace.
4: Paní Mirka si právě prošla novou stavbu, co na to říkáte?
5: No, je to nádherný, i když to není jako samozřejmě srub klasický, že to do té moderní doby, dneska jsou děti taky moderní, takže tomu to odpovídá.
4: Novou skautskou klubovnu přišel obdivovat je Petr. Co vy na to říkáte, na to, že dílo je u konce?
6: Konečně to mají hotový a mají to připravený pro další skauty, co přijdou.
4: Paní Věra stojí vedle nové klubovny, co vás na ní nejvíc zaujalo?
7: Vlastně moc se mi líbí, jak využívají už nové technologie, jak myslejí dopředu, jako mají tam soláry, že jo, perfektní je to.
2: Nové zázemí pro více než 200 členů skautského oddílu Dýmka vznikalo i díky dotacím přes 2 roky. Z Habartova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po prázdninách je tu znovu pravidelný pondělní pořad Sportovní minuty. Dnes se zaměříme na fotbal, házenou, triatlon a také atletiku. Tak pěkný poslech. Tým házená Kinžvart prohrál po výhře nad Zlínem ve druhém interligovém kole na palubovce Dunajské Středy 25-35. Přestože v polovině zápasu byla ztráta Západočešek pouze jednogólová. Vysvětlení má kapitánka Katka Dresslerová.
2: Na konci prvního poločasu jsme dostali úplně v poslední sekundě dvouminutový trest. Já jsem dostala za strčení spojky a do druhého poločasu jsme šli tedy hned do oslabení. Při oslabení jsme dostali dva nebo tři rychlý góly a bohužel jsme začali dělat víc technických chyb a tým tak moc vyspěl, jako je Dunajská Streda v takové kvalitě. Okamžitě každou naší chybu trestal rychlým protiútokem a gólem.
1: A jdeme na fotbal do čtvrté ligy. Nováček soutěže Hvězda Cheb podlehl na svém trávníku Psárům 1-5. Karlovy Vary prohráli s Vyšehradem 3-4, přestože v zápase vedli. Více už trenér Slávie Marián Geňo.
3: Soupeř vyrovnal a od té chvíle se ten zápas zlomil. Vyšehrad cítil šanci. My naopak jsme ztratili kontrolu nad tím zápasem. Spousty balónů jsme tak zbytečně ztráceli. Dělali jsme věci, které neděláme. Vůbec nám nedařilo. Z toho důvodu pak i třeba Vyšehrad bych řekl, že se dostal do vedení. Přesto se nám podařilo, já nevím, 5 minut před koncem vyrovnat. Ale vlastně v 90. minutě jsme tak naivně školácky udělali vlastně penaltu.
1: Sokolov zvítězil ve Slaném 2-1 ke spokojenosti trenéra Lukáše Kislingera.
4: Chtěl bych kabinu pochválit za to, jak zodpovědně k zápasu přistoupila a jak skvěle kluci přenesli náš taktický plán na hřiště. Fyzicky jsme to zvládli na jedničku a potvrdili jsme si, že vysoká intenzita tréninku nese své ovoce. Utkání mělo vynikající tempo i kvalitu a domácí nás donutili sáhnout si na dno. Hrálo se nahoru dolů, ale tým ukázal obrovský charakter a mentální sílu.
1: Ostrov porazil Velvary 3-1. V Karlových Varech proběhlo mistrovství republiky atletických družstev. Mezi ženami královal tým USK Praha. Mezi muži triumfovali závodníci Dukly Praha. Třetí Škodě Plzeň pomohl svými výkony karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Na stovce třetí v osobním rekordu 10,54 sekundy.
5: Super, musím říct, že ta atmosféra je fakt jako hustá a ten stadion je úplně nepřipravený, než na to jsem zvyklý, no, takže fakt úžasný, no.
6: Dresu Škody Plzeň, třetí místo na stovce, čas 10,54, spokojenost s tímhle výkonem?
5: Já musím říct na to, co jsem tuhle sezonu zažil, prasklina v obratlu, tak já jsem spokojený s výsledkem.
1: A na závěr je tu pozvánka na triatlon. Karlovy Vary budou v neděli opět hostit závod mistrovství světa v tomto krásném a náročném sportu. Do lázeňského města už se těší také nejlepší Češka loňského klání Tereza Zimovjanová.
7: Karlovy Vary, to je fenomén. To nikde ve světě takový závod neexistuje. Nádherný místo, perfektní organizace, vždycky tam jsou fanoušci, nikdy to není jako mrtvá kulisa, takže někdy tam hraje kapela na kopci, takže já to úplně miluju. Pro mě je to skvělá reprezentace Česka, lidí jako Čechů, co prostě zvládnem. Já když to jedu, tak to všechno takhle cítím a cítím i ty fanoušky, jak oni mi dodávají energii, takže v tom prostě ten závod je absolutně jako světová třída.
1: Tolik první zářijové sportovní minuty. Hezký zbytek dne a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Tohle byla písnička od Věry Martinové, Atmosféra letních bouřek, 17 hodin 29 minut, tedy minuta před půl šestou, a stále Český rozhlas a Karlovy Vary se spoustou zajímavých témat v rámci pořadu Den v kraji. I když to možná také nevypadá, tak pořádání kulturních akcí je velmi, ale velmi náročná záležitost. Vyžaduje to nejen čas, ale také spoustu energie a hlavně nadšení. Jedním z těch, pro kterého se to stalo pořádání kulturních akcí posláním, je i karlovarský patriot Jan Porada. O jeho práci si s ním povídala Zlata Kinská.
1: Jak jste se dostal k pořádání kulturních a hudebních akcí?
2: No, kdybych šel do úplné historie, tak já jsem začal kulturní akce pořádat už asi ve svých 16 letech, ale nevím, jestli by se to dalo nazvat jako kulturní akce. To byly srazy tříd mimo školu. Později jsem organizoval nějaké dobročinné akce pro dětské domovy a různých charitativních nádechů a později už to začaly nějaký koncerty a výstavy a tak podobně, cestovatelský festival, kde jsem nějakou dobu byl jeho tváří jako moderátor a tak různě.
1: Co vás na této práci baví nejvíce?
2: Na téhle práci upřímně mě nejvíc baví

0: říct úplně takhle na rovinu. A myslím si, že je tady ještě spousta lokací, které nebyly pro kulturu využity. A jak hodnotím? No, hodnotím velice kladně, protože my jsme samozřejmě tady centralizovaný na ten náš největší svátek, a to je ten Mezinárodní filmový festival, ale těch akcí, těch malých, drobných, které samozřejmě taky stojí velké úsilí ty pořadatele, tak je jich tady hodně a je potřeba jim taky věnovat nějakou pozornost a podporovat je, aby třeba nezanikly, protože některý z nich jsou teprve na začátku. Tady kousíček od vás letní kino, projekt Letní kino žije, takže tyhle ty jako věci tady jsou a myslím si, že jich je tu spousty a celý rok.
1: Co bývá při organizaci třeba ta největší výzva? Finance, logistika nebo něco jiného?
0: Určitě je vždycky dobrý mít nějaký plán, nějaký rozpočet, to je důležitý. Já jsem se naučil, že nejvíc jako je důležitý mít okolo sebe fajn lidi, na který se můžete spolehnout. Tohle je pro mě jako nejdůležitější, vytvořit si nějaký ten tým lidí, který nemusí být vaše zaměstnanci, ale rádi přidají ruku k dílu.
1: Máte za sebou už několik projektů, představte nám některé.
0: Já bych asi zabrousil do toho, co bylo nedávno, kde se nám, myslím, podařila velmi úspěšná výstava Jana Wericha 120 let v roce 2025 na Staré radnici. Pak jsme uspořádali ve spolupráci s Eliškou Podzimkovou moc hezkou výstavu, si myslím, na svatém Linhartu Malého prince. Je před námi výstava Putovní, kterou jsme zahájili na jaře v Třešti. Je to výstava u příležitosti 60. výročí uvedení pilotního dílu seriálu Pana Tau, kultovního, už by se dalo říci. A my ji přivezeme 8.9. tady i do Karlových Varů.
2: Den v kraji.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kdo říká, že věk je jenom číslo, má nejspíš pravdu, ale ve Velké Helejce by na Chebsku to platí dvojnásob. Místní seniori totiž rozhodně nesedí doma u televize. Naopak, plánují výlety, vyrážejí za kulturou a mají víc energie než leckterý teenager. Přímo z terénu se nám hlásí teď naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, co se to ve Velké Helejce by vlastně chystá?
2: Krásné odpoledne. Já teď aktuálně stojím ve Velké Helejceby a právě tady se sešla parta místních seniorů, kteří se pravidelně scházejí zhruba jednou za 2 až 3 měsíce. Rozhodně tu ale neprobírají jen úspěchy vnoučat nebo pečení bábovek. Tahle aktivní parta žije naplno a plánuje jedno dobrodružství za druhým. Jak jsi správně řekl, nudu v jejich repertoáru zkrátka nemají.
1: Ty jsi zmínila dobrodružství. Prozrať nám, jaká konkrétně podnikají?
2: Ráda. Výlety plánují zhruba na 1/4 roku dopředu a přizpůsobují je ročnímu období. V létě vyrážejí do přírody, podívali se třeba na hrad Radyně na Plzeňsku nebo objevují nové turistické trasy. Když je sichravo, zamíří raději za kulturou a poznáním, třeba do plzeňského pivovaru nebo do Science Centra Techmania. O program na setkáních přitom není nouze. Každý může předložit svůj nápad a o cílech se hlasuje. A aby ta pracovní atmosféra nebyla tak úplně suchá, k dobré náladě i jako skvělá kulisa jim na akordeon hraje místní hudebnice.
1: Lucko, ty výlety nevedou tak úplně zrovna za humna, tak jak to tahle parta cestovatelů vlastně řeší se samotnou dopravou?
2: Máš pravdu, za rohem to úplně není. Obrovskou výhodou je, že obec tuhle aktivitu plně podporuje a seniorům hradí autobusovou dopravu. Vstupné a třeba odpolední kávu si hradí každý sám. Díky skupinovým slevám a senior pasům se ale celkové náklady drží v přijatelných mezích. Takže pokud nás posloucháte ve Velké Helejce a okolí, je vám 50 a více, zdraví vám slouží a nechcete sedět se skleslou hlavou doma, spolek Seniori v akci má dveře otevřené.
1: A pokud ale naši posluchači mají do Velké Helejce by daleko, určitě se ve vašem okolí podobný spolek taky najde. Stačí jen pohledat na internetu nebo se zeptat na místním obecním úřadě. Lucko, děkujeme za skvělou inspiraci a samozřejmě opět v našem vysílání v rámci regionálního stopaře brzy naslyšenou.
2: Také děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A 17 hodin 50 minut, předpověď počasí právě teď na vlnách rádia vašeho kraje. Se mnou ve vysílání Pavel Kopeček. Pavle, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak můžeme hned vyrazit na počasí, tak jak bude, Pavle?
2: Tak očekáváme, že ta oblačnost, která je nad regionem, tak se bude postupně protrhávat, bude se vyjasňovat a noc pak bude většinou jasná nebo skoro jasná. Teplotami od 14 do 11 stupňů Celsia. No a během zítřejšího dne potom bude zpočátku skoro jasno, polojasno, večer při přechodně zvětšené oblačnosti se dají očekávat nějaké slabé přehánky. Teploty budou hodně vysoké, 26 až 29 stupňů.
1: Zítra tady velmi teplý den. Díky za předpověď počasí. Mějte se krásně, Pavle, a naslyšenou opět příště.
2: Naslyšenou, pěkný den přeju.

0: na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bulka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra červeného toxické látky. Obyvatelé Aše nebudou rozhodovat o odkoupení bývalého hotelu Goethe. Zastupitelé referendum neschválili. Spisovatelka Jitka Blašková zítra představí ve Žluticích svůj druhý román Z prostředí Sudet. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
2: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
3: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
2: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
4: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
2: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V Aši se nebude konat referendum. Obyvatelé v něm měli rozhodovat, jestli má město odkoupit bývalý hotel Goethe. Zastupitelé nakonec referendum neschválili. Většina z nich se ale shodla, že radnice má budovu odkoupit. Jak potvrdilo vedení města, politici o tom budou rozhodovat na mimořádném jednání ještě v průběhu září.
5: Hotel Goethe je v současné době nevyužívaný objekt s ubytovací částí a restaurací v přízemí. Vlastník nabízí soubor budov městu za 17 milionů korun. Zároveň deklaruje zájem dalšího investora, který by objekt využíval jako ubytovnu. A právě proto chce radnice bývalý hotel odkoupit, protože se obává vzniku dalšího problémového místa. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Ve Žluticích bude zítra beseda se spisovatelkou Jitkou Blaškovou. Autorka na ní představí román Anna, Cesta ze Sudet, který je druhým jejím dílem její autorské série Z prostředí Sudet. Setkání začne v 17 hodin v sále Žlutické základní umělecké školy. Pokračuje autorka knihy Jitka Blašková.
6: Bude to nejenom čtení, ale i prezentace dobových materiálů. Není velká, není dlouhá, ale předpokládám, že hodinu bude celé čtení trvat. Uvidíme taky, kolik bude dotazů.
1: Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macut podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandara Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Sport. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu také Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu. Počasí. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupni 2.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Hraniční přechod do Německa Hora svatého Šebestiána na silnici 7 na Chomutovsku by měl být v tuto chvíli po nehodě v Německu otevřen, po celodenní uzavírce se ale provoz rozjíždí pomalu, jsou tam kolony. A v Chodové Plané v ulici Pohraniční stráže na hlavním tahu před kostelem havarovala dvě osobní auta, místem opatrně projedete.
7: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
8: Krásný a pohodový poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 30. srpna 2026 oslavila půlkulaté životní jubileum stálice naší dechové hudby vynikající zpěvačka Ivana Zbořilová. Ta nám bude celou půlhodinku prospěvovat a my si při té příležitosti připomeneme její profesní úspěchy. A Ivanka už je připravená s první písničkou, kterou bude polka Karla Waldaufa a Bohuslava Nádvorníka Mládí nevybouřené. Hrají pražští muzikanti Milana Bašty.

Ivana Zbořilová se narodila v Hrádku u Rokycan do hudební rodiny. Tatínek hrál na housle a s maminkou oba výborně zpívali. Dechovka u nich doma prý zněla od rána do večera, a tak není divu, že když Ivana začala chodit jako malé děvčátko do lidové školy umění na hodiny zpěvu a klavíru, krátce na to už zpívala i s místní dechovou kapelou. Společně s ní v ní hrál i její starší bratr Pavel Bady Zbořil, který je dnes jeden z nejlepších a nejvyhledávanějších bubeníků v naší zemi. Když bylo Ivaně 15 let, získala své první pěvecké angažmá v kapele Favorit, která jí, jak sama říká, dala tu nejlepší školu, kterou žádná konzervatoř nenaučí. Za doprovodu malého dechového orchestru Ústřední hudby armády České republiky nám teď zaspívá společně s Jiřím Staňkem Valčík Vyznání. Hudbu napsal William Béreš a text Josef Zajček.

18 letech se Ivana Zbořilová přihlásila do soutěže Intertalent a díky jejímu skvělému umístění jí pozvali na konkurs do armádního uměleckého souboru, který úspěšně složila. 14 let pak byla jeho solistkou a zpívala převážně taneční a populární písně. V armádním uměleckém souboru získala kromě prvních profesionálních zkušeností i svoji životní lásku. Manžela Josefa Chlupa, který v něm byl trumpetistou. Sám mi jednou prozradil, že do Ivany se zamiloval v okamžiku, kdy slyšel v jejím podání swingový evergreen Černá kára. V té době Ivana Zbořilová také studovala zpěv na Lidové konzervatoři pro pracující, což je dnešní konzervatoř Jaroslava Ježka, a na hodiny interpretace docházela dokonce k tehdejší muzikálové hvězdě Laďce Kozderkové. V podání malé kapely Vladimíra Kettnera a samozřejmě Ivany Zbořilové si poslechneme nejprve písničku Rudolfa Piskáčka Muziky hrajte nám a poté pochodovou píseň Markýza a Bubeníček ze stejnojmenné operety Slávy Macha a Ladislava Jacury.

Na začátku 90. let se Ivana Zbořilová stala jednou z hlavních solistek legendárního orchestru Václava Hybše, kde se u mikrofonu často potkávala například se zpěvákem Pavlem Bartoněm. Ale během proslulých vánočních koncertů Hybšova orchestru se na pódiu objevovala vedle takových hvězd, jakými byli Václav Neckář, Karel Hála nebo Iveta Simonová. V té době dostala Ivana Zbořilová také nabídku na angažmá ve Veselce Ladislava Kubeše, kde původně zaskakovala za zpěvačku Vlastu Kahovcovou, ale v roce 1994 se stala stálou solistkou této úspěšné kapely, ve které zpívala více než 20 let. A právě společně s Veselkou a s Milanem Černohouzem nám teď Ivana zaspívá Valčík Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského Azalky.

Ivanu Zbořilovou mohli posluchači slyšet krom našich tuzemských podií také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a dokonce i v Thajsku nebo ve Spojených státech amerických. Kromě již zmíněných kapel zpívala například se strahovankou Františka Adámka, s pražskými muzikanty Milana Bašty, 3 roky účinkovala s Lipským rozhlasovým orchestrem, 10 let zpívala v ústřední hudbě armády České republiky a od roku 2018 je zpěvačkou kapely Krajanka Václava Hlaváčka. Ivana Zbořilová měla štěstí i na výborné pěvecké partnery. Zpívala s Josefem Zímou, Josefem Opltem, Jiřím Škvárou, Joškou Šmukařem a mnoha dalšími. Ale nejlepší pěveckou dvojici tvořila, alespoň dle mého názoru, se svým kolegou Milanem Černohousem. Jejich krásné hlasy se pojily mimořádně dobře dohromady a já už jako malý chlapec jsem na ně na budějovickém výstavišti hleděl zbožně pod pódiem a obdivoval jsem jejich pěvecké výkony. Důkazem této hlasové symbiózy bude vals autorů Jiřího Vrány a Václava Babuly Dům s malou zahradou.

Když jsem coby začínající náctiletý zpěvák dechovky začínal a s nadšením poslouchal nahrávky Ivany Zbořilové, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít tu čest si s ní také někdy zaspívat. Dokonce se dnes pravidelně scházíme na koncertních podiích, v nahrávacím studiu, stali se z nás kamarádi a pokud mohu ze své pozice drze tvrdit i kolegové. Vždycky se moc rádi vidíme a hlavně si spolu s chutí zaspíváme. Z našich zhruba 20 společných nahrávek jsem vybral Lidový valčík v úpravě Antonína Bulky, Malý hošík černovlasý. Doprovodí nás klatovská úhlavanka Jana Červeného.

Ivana Zbořilová je stále pěvecky aktivní, těší se ze svých dvou vnoučátek, své dcery Ivanky a volný čas nejraději tráví se svým manželem na chaloupce v Otvovicích. Ivanko, přeji ti hodně zdraví, štěstí, ještě mnoho pěveckých úspěchů, aby tě neopouštěl tvůj úžasný smysl pro humor a těším se na další společně strávené chvíle na jevišti i mimo něj. A s vámi, milí posluchači, se loučí a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimunek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní, který dnes vznikl ve spolupráci s kolegy z Národopisného muzea Plzeňska. Věnovat se dnes budeme tovarišům a jejich putování světem. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Venkovská, ale z části i městská společnost byla hluboko do 19. století převážně, řekněme, statická. Většina lidí prožila svůj život v nevelkém okruhu od svého rodiště. Byly ovšem výjimky. Jednou z nich představovali tovaryši na vandru. Takový vandr ale nebyl jen tak nějakým touláním krajem z touhy po cestování. Dlouhou dobu byl pevnou součástí získávání kvalifikace a dokonce podmínkou pro

Když jsem já šel k táboru, juchajda, juchajda, potkal jsem tam Barboru, juchajda, juch. Barbořičko, pojď drobet, juchaj, juchaj, juchaj, já, nepůjdeš-li padnu hned,

Nešli bych já s tebou šla, juchajda, juchajda, radši bych dnes nedošla, juchajda, juch. Disi, disi, disi sám, jucha, jucha, juchaja, od tebe já nic nemám, juchaja.

dnešním špalíčku se věnujeme tovarišům a jejich vandrům. Od uzákonění povinné školní docházky za Marie Terezie měly děti do svých 12 let navštěvovat školu a tam jejich povinné všeobecné vzdělávání skončilo. Část z nich pak nastoupila do učení, do řemeslnické dílny a nebo do obchodu, což se ovšem týkalo pouze chlapců. Takový učeň musel vykonávat pomocné práce a seznamoval se s řemeslem. Po ukončení učební doby, nejčastěji po nějakých 3 letech, měl po zkoušce získat výuční list a s ním mohl i nadále pracovat jako pomocník. Tovaryše z něj udělala až tovaryšská zkouška a po získání tovaryšského listu se doporučovalo, a pozor, některé cechy to i přímo vyžadovaly, aby se čerstvý tovaryš vydal do světa. Na cestě měl vstupovat do kratšího nebo delšího zaměstnání u různých mistrů. Měl tak získat nové zkušenosti, rozvinout své dovednosti a přiučit se novým postupům.

Tovarišské vandry, o kterých si povídáme v dnešním Špalíčku, byly považovány za užitečné cesty a jako takové byly podporovány. Pamatoval na ně už patent císaře Karla VI. Z roku 1731. Cestující tovariš ovšem musel mít nějaký dokument, vandrovní pas, čili Kundschaft. Později v 19. století se dokument pro tovaryše na cestách ustálil v tištěném dokumentu nazvaném Wanderbuch neboli vandrovní knížka. Obsahovala jméno, nacionále a popis vandrujícího tovaryše, no a pak také záznamy o jeho štacích. Ať už šlo o místa, kde se zastavil na další dobu a pracoval, nebo jen místa, kde se musel hlásit na úřadě.

Na vandr vyráželi tovaryši, o kterých si povídáme v dnešním Špalíčku, nejraději na jaře. Měli tak před sebou několik teplých měsíců, vhodných pro relativně bezproblémové cestování. Během té doby se museli snažit někde takzvaně uchytit, aby mohli zimu strávit prací a hlavně pod střechou. Před samotným odchodem si tovaryš musel opatřit vandrovní knížku, vhodný cestovní vak a oblečení na cestu, často od rodiny, přátel a podobně. Pokud měl tovaryš jasný cíl cesty, mohl si někdy trochu přivydělat za doručení zpráv a pozdravů. Samotný odchod byl pak samozřejmě emotivně velmi silnou událostí. Obnášel loučení s kamarády, dobré rady od rodičů, účast na mši, poslední snídani doma, no a pak už rozloučení s rodinou.

0: Ještě chvilku si budeme ve Špalíčku povídat o tovaryších a jejich cestách. Pokud měli jeho rodiče nebo příbuzní nějaké známé ve světě, směroval tovaryš vybavený doporučujícím listem právě tam. No, jinak se ale musel spolehnout na náhodu a příležitostnou dobrou radu jiných tovaryšů. Navíc na mladého a neskušeného pocestného čekala po cestě celá řada nebezpečí. Kdo ovšem několikaletou vandrovní cestu úspěšně absolvoval, nabyl neocenitelné znalosti. V dalším životě se mohl opřít i o zkušenosti z cizích krajů. Věděl, že se dokáže vypořádat s nejrůznějšími obtížemi, naučil se jednat s lidmi a možná si přinesl i nějaké kontakty, které se mu v budoucnosti mohly hodit. A tak tovaryský vandr dlouho přetrvával, i když postupně přestával být nezbytnou kvalifikací pro případné mistrovské zkoušky. No a tady už se dnes s tovaryši rozloučíme. Za poskytnutí materiálu k dnešnímu Špalíčku do Národopisného muzea Plzeňska děkuji Tomáši Bernhardtovi. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.
1: Když jsem sloužil

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Agrofert zatím nedostane některé dotace. V Habartově zahájila provoz nová skautská klubovna. Lázeňské lesy začaly vykupovat některé plody stromů. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu další zprávy a Marek Štětina. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení zhruba 77 milionů korun na dotacích firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Skautské středisko Dýmka Habartov dokončilo výstavbu nové klubovny. Montovaná stavba vznikla v posledních 2 letech. Skauti projekt zaplatili z více zdrojů za pomoci města a Karlovarského kraje. Slavnostního otevření provozu klubovny se zúčastnili stovky lidí. Pokračuje zástupce vedoucího skautského oddílu Daniel Rozmahel.
2: Určitě si ceníme toho, že se povedlo sehnat všechny peníze na stavbu a dokončení celého toho projektu, protože to stálo nemálo sil, bylo to velký úsilí a určitě si nejvíc ceníme toho, že to je konečně dokončený a můžeme začít používat.
0: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech zahájily podzimní výkup kaštanů, žalodů a plodů lípy. Odevzdat je lidé můžou v kavárně na svatém Linhartu. Do akce se tradičně zapojují i základní a mateřské školy. Třída, která nazbírá nejvíc plodů, získá odměnu v podobě volného vstupu do lanového centra. Podrobnosti doplňuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Většinu plodů využijeme jako krmivo pro zvěř v našich oborách, ale část žaludů používáme také k výsevu a pěstování nových stromů. Důležité je, aby byly plody zdravé, nebyly plesnivé a lidé nenosili figletových sácích, ale v papírových taškách nebo přepravkách.
0: V srbském Bělehradu se dnes tisíce lidí naposledy rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Ratkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí, mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995.
4: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 11, nejvyšší denní 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupni 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Vchodové Plané v ulici Pohraniční stráže na hlavním tahu před kostelem havarovala 2 osobní auta. Místem opatrně projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních v našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho, až do středověku, u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni, takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka, aby v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyni.
2: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
1: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokýna v latině, tak co to vlastně znamená kokýna?
2: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
1: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní mít to všechno pěkně dohromady.
2: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.
4: Je naprosto nesmysl.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci a psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne, tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě, on natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro 1:1. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro 1:1. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak vyprávějte.
2: Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byli jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: Pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si a já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role ovy, všechny ovy, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem se kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsem spomněl dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my je tam takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Mm-hmm. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce? Mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou nebo se zabíjejí nebo si jsou nevěrní nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: stylu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdybych se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza. Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně a my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
2: Už je zapsaná, včetně
1: zapsaná.
2: Scény roz,

0: reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle přesně řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
1: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam obtesává takový opilej hasič.
0: Jo, ano. No. To je u toho bálu, že?
1: No. Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
0: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
1: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
0: asi jo,
1: což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je a my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
0: Jirka Mádl se tam schová, ano.
1: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
0: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
1: Šílený.
0: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
1: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte, jo. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
0: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
1: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různé jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malému řízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
0: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
1: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to... Já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
0: Takzvaně off.
1: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo, a ty sám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že můžu nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc, já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.

0: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku.
1: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
0: Jste ji napsala, už vyjde v říjnu.
1: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
0: A jak se kniha jmenuje?
1: Případ pražské bestie.
0: Případ pražské bestie.
1: A všem to doporučuje, to napínavý.
0: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
1: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
0: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
4: Dobrý zdraví. Pití.
6: Likér z Karlových Varů.
7: Nejznámější exportní likér.
8: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
9: 13.
10: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
11: Z 23.
12: 27.
13: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
13: Strašně dlouho.
14: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
13: 150 let.
7: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates z Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
15: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
16: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
15: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
16: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí, Asie, Afrika a tak dále.
15: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
16: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
15: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
16: A věřím, že ještě něco horšího.
15: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
16: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin. od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
15: Pak líh vinný destilát, to je vínovice?
16: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
15: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr, co to je digerát, tmavá tekutina, hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
16: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
15: Pak je to z toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
16: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
15: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
16: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a splodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten bigera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogy Kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve 3 lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už vždycky jenom část toho koncentrátu přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Tří Skřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě 3 dědiců, synů, s celkem 3 manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, to já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plníče, kde už se plní Becherovka do láhvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené láhve, od snad litrová je největší až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch láhví se měnil v historii.
1: Největší láhev je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné je dělat na strojích. Oválná láhev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když byla lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji sundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce je to 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty láhve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořka, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.

0: 60 a mladé krásce pouhých 24 slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u Tří skřivanů na Tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Krescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
1: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
2: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, u někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
1: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
3: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
1: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
2: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo jedna koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
0: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C.A.K. dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího

zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 desítek zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěknej lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpytel. Ke kterému z nich jdete?
3: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpytlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpytlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tužku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Žiž prchaných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ale ne. Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Lustvisihák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ve Jmelkovi.
0: Jo, ve Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustvisihák.
0: Ha? To je křestní tohleto. Lustvisihák! A žádný švihák! Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půšetí.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrouti tam bez lízku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestínům se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Boh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, ach, prosím vás, nechte to. Já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probuch, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. On jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
6: Co? Kde je to? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
6: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven! Ven! Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
6: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo. Vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence. To všechno žena. Já tak... To byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj. Chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohleďte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
6: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
6: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
2: Ano.
4: Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem sila šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
6: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
6: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete.
2: Ano.
6: A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej.

0: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
0: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
0: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
0: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
0: Kristapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
0: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
0: tak,
1: z děje.
0: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
0: Smrkový háj.
1: Bez háje.
0: Co to? Jděte.
1: Kam?
0: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
0: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
0: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
0: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
0: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
0: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
0: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
0: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
0: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
0: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
0: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
0: To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
0: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
0: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
0: Dost! Dám! Tady máte hru, strčte pod postel a už jak vás tady nevidím.

0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já
1: bych... No nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pik, Bek, Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pik, Bek, Bulejko, gól! Hned ten první, Jiří Pik, bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Pika. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
5: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: No, výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyn, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
4: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
4: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
4: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
7: Ne, Tisová, ale je na druhé straně.
4: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
9: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
4: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Sbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se octli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
4: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát, a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A 2 hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma, tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mads & Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo z oblasti přírodovědy v jedný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to, jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, na audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: tak, to je krása.
1: Nějakým postižením knihy, ano. No a je to knihovna
0: ve Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvy, že prostě je slabozraký a
0: může
1: si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: Nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audio knihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audio knihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabalit do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, nedokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, no, jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihy, knihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako o tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo jo. Zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když jsme se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Říhy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Mm-hmm. Pak se zase a hajdy spát.
0: Jo, jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, mm-hmm. což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici, mm-hmm. Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, mm-hmm. to byla divadelní a literární agentura,
0: ano,
1: která
0: ano.
1: vlastně... Půjčovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země,
0: mm-hmm.
1: což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Mm-hmm. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano, ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo Konečním městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, tam barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Do štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: To byl takový. No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Janči, že jo, z Noční linky.
0: Ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl,
0: rozumím.
1: Ale se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak, mm-hmm. tak asi co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů teta a strýc, že jo,
0: mm-hmm.
1: tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad,
0: uh-huh.
1: tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně. No.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazy a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno. Samozřejmě Janču taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A to máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

Paříž četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: Bernardu, když při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás 5, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky, Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Ondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás. No, bohužel věk a chození už mi nejde, takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku. Mám ráda Ságu Rogu Forsythů.
1: Ano.
2: Různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny. No,
1: jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska,
1: Dickonze
2: už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované, tak
1: si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil.
1: Mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě, ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už
1: jo.
2: Mám ještě ze zaměstnání, když jsem dělal.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, ještě. Nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už s tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale
1: je potřeba. No, tu správnou velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrou noc, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olinsko Přivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, no. Oline?
1: Od malička. Asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky. To tam byly a tak dále, tak dále. Letadelko Káně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezeře, to jsem dostal kdysi, jako nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale ano. Je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste,
1: kryš, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl. Mm-hmm. Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak. Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky od Borovička, to napsal, že ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Guarneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl Lobsang Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, takové vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm břížce zjišťoval, jestli to na ně sledí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, řekne si, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli to věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jednotlivce, já nikomu nic nemnucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. Takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda dost.

0: vždycky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knižce se dá něco najít.
1: Ano, ano, ano.
0: Narazil jsem prostě na to. A proč? Když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby
1: jo.
0: Nedělá dobře, nebo nedělá.
1: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
0: Takže jsem si na tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
1: Ano. Takže, každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Ano, jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo
0: já
1: bez ní.
0: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí,
1: ano.
0: Které myslím a
1: dobře.
0: Ať vám to dopadne dneska krásně.
1: Děkuju moc krát.
0: Ať vás nerozčílí.
1: Budu se těšit.
0: Třeba řekne, já nečtu.
1: No to se taky může stát, no.
0: Mějte se moc hezky.
1: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě
0: není
1: nedovolej.
0: Čas. Jo.
1: Ale určitě

0: svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, to byly nádherný, od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo, už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Sempého Mikulášovi Patálie.
1: Ano, ano.
0: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
1: Radši knížku než film, říkáte, jo.
0: Určitě knížku, ano.
1: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
0: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasné knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
1: nějakou
0: audioknihu.
1: Berete na cestu sebou, jo?
0: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
1: jo,
0: je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
1: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
0: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
1: ten hlas.
0: Ten jeho hlas.
1: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
0: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt.
1: Uh-huh.
0: A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho.
1: Uh-huh.
0: Staršího.
1: Jo.
0: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta sedba.
1: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
0: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju.
1: Mm-hmm.
0: A když už dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
1: No.
0: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
1: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuji moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
0: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
1: Určitě můžete, ano.
0: Tak hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
1: Dobře.
0: Ona poslouchá, tak
1: to je fajn.
0: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
1: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vašo Patejl, mal som rád býtníkov, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chci říct, že mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě než jsem šla do školy ve 42. roce. A dostala jsem první knížky takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mánky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiáta, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky jsem měla ráda, jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině.
0: Aha.
1: Kde si se vydala, tam si mléko pýtaj. To je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let.
0: Uh-huh.
1: No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: tako,
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo. To
0: takže
1: věku,
0: doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo,
1: no,
0: to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo, jo, jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží a dobře se vám čte, ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Cups alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně. Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté? Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásnou, krásný večer.
0: krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte? Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně.
1: Od nuly o americkém snu, jo, vyloženě ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína a nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odmah. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už tu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
1: Mar... Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem. Absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: Ano, moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

semenes da

0: A Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají na širinku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel č kniha, no. Jo? Tak pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte no pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede dost dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po svou smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali šikmý kostel a potom třeba egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojíma vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tomu, že bavit to opravdu nepochopím, no a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká kniha Dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, takže to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmou knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Zaujme to. Potom uteče ten den jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijít sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všetky zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže číst nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není, takže zvukové zkrátka nahrávky, ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete, tak se v jiném světě. Ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost z toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina, možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No.
0: Co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal?
1: Tak.
0: Co máte ráda, historii nebo právě ty ženské romány, co vás baví?
1: Ty ženské romány a to tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly, tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly,
0: jo.
1: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo a vlez tak jako pod kůži, aby to
0: jo.
1: Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přiveze. Protože je to hrozný pro člověka, který četl.
0: Já vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Já jsem četla, ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže já jsem v loni ještě z jara
0: sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, děkuji. Co vám přinese syn, přiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Tak děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Předanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gabera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Jano, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valaška,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky.
1: Dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha. A někdy i když jste na nějaký mrzutý

0: dozvěděla, že člověk musí takovýhle lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky dvě knihy, z těch jsem měla obrovskou radost. Mm-hmm. Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou. Aha. Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla se do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat, ano, ano. Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk. Hmm. To je, ten měl ve všech sférách, si věděl, on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky. Mm-hmm. No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
1: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady, no, ano.
0: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný. Hmm. Přehled těch písniček.
1: Ano, ano.
0: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
1: Tak to jste moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
0: Určitě a obohacuje to ano. Slovní zásobu, to je bezesporu. Mm. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím panem z toho, z té Moravy, z toho Valašska, kniha je přítel člověka, ano, ano, a je to tak.
1: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
0: Hodně radosti v života hlavně.
1: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
0: Mějte se všichni dobře, aby vzlášť.
1: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima.
0: Mm-hmm.
1: A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo, třeba i western, jako kovbojky a indiánky a já hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný.
0: Mm-hmm.
1: Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, kteří nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii,
0: mm-hmm,
1: a doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí,
0: mm-hmm,
1: a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidí říkají, že teďka je jako hrozná doba. Ne,
0: jo.
1: Ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku, a to byla hrozná doba.
0: Mm.
1: Teďka myslím, že se máme moc dobře.
0: Mm.
1: A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že... Lidech,
1: aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat.
0: Mm-hmm.
1: A to jsem byla někdy v takovým stresu, že ještě chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně. A to už teďka odbočujeme, přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný, každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuji moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď čtu Známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku už jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
2: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
2: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
2: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Кам пак від вас смутній?
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сидів вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплатков задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніць не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordí je sapristý. Co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
3: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
3: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
3: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
3: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
3: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
3: A proč bych tam lezl?
1: No sakra blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
3: A co když nemusí?
1: Jak to?
3: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
3: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
3: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcajs, děláš?
0: Jak by to Runcajs dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
3: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
3: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
3: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
3: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
3: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
3: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
3: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
3: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si, hned ses dolů, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři, mordě, Firok, když já si narazím.
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A ty kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl jičínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s Cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: rodiče jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubou širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
0: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
0: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá

0: Líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany.
1: Hej, hej.
0: Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo za hejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
2: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
0: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
3: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
2: Už ti začala.
0: A Jandejsek hodil hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá.
2: Tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
0: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
2: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati, protože si mi 2x zalhala. Povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
0: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
4: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
0: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl.
3: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
2: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést hejkala na pouť. Když došli do městečka, Farář se díval z okna, Jandejsek se mu uklání.
2: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál Richtář a Jandejsek znova.
2: Bude to nobl představení i pro pana Richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
2: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, Richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
2: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
2: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
2: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, Richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby, vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
4: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalý trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.